Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Hitradio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné pondělní ráno, je přesně 6 hodin a také první zprávy, vítejte u nich. V takzvané superdávce, která slučuje příspěvky na bydlení, živobytí a děti, se chystají další změny. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce na podzim s opozicí jednat hlavně o exekucích a insolvencích, protože stát dosud posuzuje nárok na podporu bez ohledu na tyto srážky. Zatím poslední úpravy schválili senátoři v červenci, aby pomohli lidem, kteří na dávku dosud vůbec nedosáhli. Cesta autem do Tater bude poprvé rychlejší než vlakem. Může za to rozvoj české i slovenské dálniční sítě, včetně nedávného otevření klíčových úseků a tunelů na slovenské D1, které řidičům ušetří desítky minut. České dráhy tak budou muset své vozy z Prahy do Košic zrychlit, pokud chtějí v konkurenci se silniční dopravou obstát. A pojďme také na sport. Jediným týmem, který v nedělních zápasech fotbalové ligy dokázal vyhrát na svém stadionu, je vedoucí Slavia. Ta otočila zápas s Plzní, když vítězný gól na 2-1 v nastavení dal Chorý z penalty, kterou poprvé neproměnil, ale při opakování už se nemýlil. V Hradci potvrdili pověst nebezpečného soupeře Teplice, které zvítězili 2-0 a posunuli se do nejlepší šestky tabulky, v níž jsou nyní páté. Čtvrtá je Olomouc, z jejíhož stadionu veze po výhře 3-0 všechny body sedmá Sparta. Poslední Zlín sahal v Jablonci po první výhře v sezóně, ale nakonec v závěru málem přišel i obod. Za remízu 1-1, když Zorvanův gol v nastavení neplatil protěsný offside. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Ode dneška se autobusová linka 137 mění na plně trolejbusovou 52. Cestující na trase na Knížecí, Valtrovka, Jinonice se tak mohou těšit na komfortnější a tiší jízdu. Změna přináší také snížení emisí a hlukové zátěže v okolí trasy. Novinkou je i to, že ze zastávky Valtrovka do Jinonic zajíždí každý druhý spoj, a to jak o pracovních dnech, tak o víkendech a svátcích. A počasí čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy se mohou objevit přehánky, teploty do 17 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem. Snídaně šampionů. My vám přejeme krásné ránko, je pondělí, 6:03, opět jsme se tady potkali a jsme moc rádi, že i vy jste tady. A já jsem rád, že jste tady vy dva. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Filo.
3: Krásné ráno.
1: Tak co víkend?
2: To je opačka, proberem.
1: Proberem. Tak proberem i vás a doufáme, že to zvládnou činasky. 19:70, tím startuje pondělní ráno. Tak hezké pondělí.

0: jsou Činasky. 1970, silný ročník 70, pokud se vás to týká, je vám pravděpodobně 56. A vy, kdo máte narozky od zítra dál, tak 55, jestli dobře počítám. To jsou počty, co? Po ránu. Já se o těch narozeninách nebavím náhodou. Já jsem byl o víkendu hrát 70. narozeniny. A už budu dělat asi jenom tohle, protože mám z toho další akci, další 70. Jo. A vlastně se hrály songy, který znám třeba od mých rodičů. A bylo to super. Bylo to super. Takže pokud někdo slavíte 70, rád přijedu.
1: Takže ty jsi o víkendu hrál takhle. Hmm. Co Fíla dělal?
2: Tak já jsem byl v rádiu v neděli, tady jenom se přiznám. V sobotu jsem měl takový moderování, skvělý, takový padelový akce, to je to, co já teď chodím hodně hrát padel poslední rok, ale stala se historická událost, ne, že bych se chtěl pochlubit. Po 5 letech jsem se nechal překecat a šel jsem hrát zápas velkýho fotbalu, ten já už vůbec nehraju. Takhle, dal jsem i gól, vyhráli jsme 9-0, byla to úplně ta nejnižší soutěž, co se dá hrát, ale... Zjistil jsem k mému zděšení, že v mých 35 letech já nejsem schopen dlouhého sprintu. Mě začne něco píchat tady na boku, nějaký skříplej nerv. Takže já jsem odehrál 90 minut fotbalu bez rychlého běhu, ale i to stačilo na tu nejnižší soutěž.
0: Mně se líbí, jak se Filip pochlubil s něčím, jo? Kdyby ten zápas skončil 1-0 a ten tvůj gol byl rozhodující, tak dobrý.
2: Ale mohl jsem si to vymyslet, ale
0: kdyby to bylo 8-0, tak se nic nestalo vlastně.
2: Ne, to se nestalo, ale já jsem chtěl říct, že hele, přišla se podívat máma, táta velká. Yeah. Sláva, že jsem vůbec na trávníku, no ten bustík v tom drezu malým tam, že jo. A co ty Jasmin si dělala? Doufám, že něco užitečnějšího než já teda.
1: Já jsem sobotu jsem strávila ve studiu a včera jsem si užívala, že tady pršelo. Takže já jsem koukala na svý všechny guilty pleasure pořady, jakože máme rádi Česko, možné je všechno, Inkognito, Love Island, hele, já si jela všechno a ještě jsem dělala hudbu. No,
0: je vlastně
1: klasika.
0: Pravda, že včera krásně pršelo. Já jsem se podíval na radar, já jsem taková rosnička teda, jo, to se o mě možná trochu ví. A teďka na to koukám a říkám, podívej, ono bude pršet v celé republice, protože opravdu ten pás šel všude, takže si myslím, že vlastně můžeme říct, že pršelo i u vás, kdo nás právě teď posloucháte. Nicméně za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak by nás zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jaký víkend jste měli vy. Stačí to v pár slovech, ať to není úplně dlouhý.
1: Číslo k nám 777-937-777 a my budeme mít 60 sekund na to, abychom to všechno od vás přečetli.
0: No a my teďka máme 3 minutky na to, abychom ty zprávy dali dohromady. Alex Warren, Ordinary, další parádní muzika na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Za malou chvíli 6:45, tohle je pondělní Hit Radio, taky Alex Warren. No a začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás tradičně, jak se jmenujete, odkud jste, no a dneska, jaký jste měli víkend, tak startujeme teď.
1: Lucka Tachov měla nákupní horečku.
0: Eva Frýdek Místek, velká oslava, neděle pohřeb.
1: To nás mrzí. Káča Osoblažsko, sobota dny na to, neděle výška z koníky.
0: Marcela Český Těšín, sobota hokej v Třinci, neděle je bazén a procházka.
1: Olča Bochov Jarmar, kamarádi a burčák. A to si pamatuju, že psala i minulej týden, člověče.
0: Vlačka Praha, fitko, pivo, botanická zahrada a poetika.
1: Ilona, pyžámkový víkend.
0: Lucka Hranice, fotbal. Fotbal, fotbal.
1: Lukáš Velká Bíteš, noční.
0: Petra Svoboda nad Úpou, sobota Rudolfovy slavnosti, neděle dceřiny atletické závody v Trutnově.
1: Mirka z Valmezu, sobotní dopoledne v práci, pak uzení, neděle, fotbal, super víkend.
0: Lucka Liberec, nákupy, minerály a webinář. Mě baví, jak nám píšete, že jste byli na různých akcích takhle po republice. A je dost pravděpodobný, že vy, kdo posloucháte, tak kdo jste se třeba nezapojil do minuty šampionů, tak si říkáte, a tam jsem byl taky,
1: a?
0: Tam jsem byl taky. Dne na to, tak to jsem čet, že byly nějaký problémy na silnicích, ale že to bylo hezký, hezká akce, spousty lidí. Tak děkujeme za vaše zprávy, děkujeme, že tady jste s náma, no a posíláme další hity. Tohle je Sam Feld, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, 6:14.

0: Krásné ráno z Hitrádia, tohle je pan Sheeran, Castle on the Hill. 6.20, ladíte Hitrádio, dobré ráno.
1: Američani asi ještě nějakou dobu, nějakou chvilku nebudou chtít slyšet slovo Česko, protože naši tenisti je v Davis Cupu poslali domů. Vyhráli jsme 3-2 a máme tím pádem vlastně otevřený dveře na finálový turnaj 8 nejlepších týmů světa v Boloni.
0: Já si říkám, aby prostě se to nedostalo k Trumpovi, aby na nás neuvalil nějaký cla, nebo aby nechtěl tady v Čechách něco přejmenovat, že jo?
1: Ale co se mi jako líbilo, byla vlastně reakce amerického kapitána jejich, který řekl, že Češi a Amíci se neměli podle něj potkat takhle brzo, protože podle něj patří oba ty týmy do nejlepší čtyřky a vlastně se nám chtěli úplně vyhnout, což je za mě fakt velká poklona, ne, Fílo?
2: No, mně se hlavně jako líbí a obdivuji, že my máme 10 milionů obyvatel, podívejte se, kolik mají Spojené státy americké a my prostě dokážeme s nima držet krok nejen v tenise, ale třeba i v hokeji, když se nám zadaří a podobně. Takže klobouk dolů navíc, nevím, jestli jste sledovali ty zápasy, ale ono se to pro nás nevyvíjelo vůbec dobře. My jsme to jako celý otočili, na závěr dvojice menší Klehečka vyhrála svoje zápasy a byl to plný Instagram, i třeba od Lucky Neumannový, která je vlastně přítelkyně jednoho z hráčů, Jirky Lehečky, myslím zrovna, tak díky ní, já to tam vždycky vidím, že ona fandí, že jo, má content, takže klobouček dolů.
1: Takže Češi jedou do Boloní mezi 8 nejlepších.
0: No, on si ten protivník stěžoval prej na los, jo. Jako takhle, přiznat, že byl prostě slabší, asi nedovolilo ego. Ale takhle, úspěch v tenisu dobrý, to jako je fajn, ale co ta nafta, levnější, co? Možná bude teda levnější. Dobrá zpráva pro vás řidičů, že dneska se má řešit zastropování cen paliv.
2: Na 60 korun, že by to zastropovali. Radši, víš?
0: Ale jako neříkali, kam to budou stropovat, jestli půjdou nahoru nebo dolů, ale doufejme, že dolů. Tyjo, tak to byl pořádný oslý most, tak se od tenisu dostat k palivům teda. Ale dobrých zpráv není nikdy dost, takže dvě mouchy jednou ranou jsme zvládli. Doufáme, že vám tady ty informace udělaly radost. Za chvíli vás pobaví i další muzika Linkin Park. No a samozřejmě přehodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, dávejte pozor na Praze 5 v Plzeňské ulici, opravuje se tam povrch vozovky, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. No a buďte ve střehu i v ulici ke Konstruktivě na Praze 13, kde probíhá oprava a údržba železničního přejezdu. Počítejte tam s komplikacemi i se zdržením.
1: Hit Radio City.

0: Je přesně 6:30, vy si dáváte pondělní Hitrádio, snídaně šampionů a Linkin Park a teď taky Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V Číně se začíná pomalu rozmát nový obor podnikání, a sice pronájem mladých lidí seniorům. Tito mladí dospělí, nejčastěji dvacátníci či třicátníci, mají starým lidem nahradit jejich děti v podobném věku. Ty se totiž musí věnovat vlastním rodinám a kariérám, a to často ve vzdálených městech, takže osobní kontakt se svými rodiči mají bohužel jen minimální. Stříbrný poklad z vikingské éry našel na své zahradě majitel domu v dánské obci Rebild, když si upravoval pozemek pro stavbu nové terasy. V zemi se ukrývaly předměty o celkové váze 19 kg, což znamená, že jde o největší objev svého druhu v celém Dánsku. No a na závěr, mladý pakistánský vývojář chtěl místnímu novináři předvést, jakého pokroku dosáhl při vývoji vozu s autonomním řízením, ale demonstrace nedopadla ani zdaleka podle představ. Auto bez řidiče totiž nabouralo do zaparkovaného policejního vozu. Tak co tomu říkáte? Měl by dostat nějaký diplom za to, či radši do vězení?
0: No, chtěl teda ukázat teda svůj pokročilý jako vývoj, jo, a úplně to nedopadlo, takže si řekl, že budoucnost dopravy teda dneska ukazovat nebudeme, ale třeba to byl záměr.
2: Schválně.
0: Třeba to byl záměr, schválně.
2: S tím prostě nesouhlasí, hele, aby se auta řídila sama.
0: Jako co se povedlo, tak je rozhodně reklama, protože když se o pakistánským vývojáři bavíme tady v českém rádiu, hele, klobouček. Marketing jako blázen. Ona ví, Lucie 6:32, tohle vás zabaví, tak pojďme si to užít, šampioně, hezké ráno.

0: tohle šlape. Na ráno ideální Kato John, Turn the Lights Off, 6.39, ladíte Hit Radio, no a už za půl hodiny, dámy a pánové, budeme opět zvonit.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: 7 hodin, 10 minut, opět v éteru zazní náš soutěžní zvonek a vy si tak můžete vyhrát 7 000 korun.
0: 7 táců, jenom za to, že se vylezete podívat, jestli náhodou před vašimi dveřmi, před vaším domem nestojí někdo od nás z Hit Radia a nemává 7 000 korunami nad hlavou.
2: Kdo nejste registrovaný, tak ještě pořád máte čas, my taky nevíme, kam dneska ta naše hlídka dorazí a dojede, takže utíkejte na web Hit Radia, registrujte se a my budeme držet palce.
0: Tak za půl hoďky zvoníme, no a já teda musím říct za sebe, že se těším na pátek. Strašně moc se těším na tenhle pátek, protože my za vámi vyrazíme osobně, takže s někým

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze na Smíchově v Dobříšské ulici ve směru od Barandovského mostu, částečně brání provozu nepojízdné osobní auto, počítejte se zdržením. No a na D11 na 15. kilometru u Jiren ve směru na Jaroměř došlo ke střetu dvou osobních aut, počítejte s omezením.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: jste naši miláčkové. Posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionů. Dobrý den. Experti přichází s tvrzením, že na podzim fungujeme my chlapi podobně jako jelen v říji. Je tady teorie, že podzimní měsíce probouzí v chlapech zvířecí instinkty a plodnost graduje. Jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěl říct, že se to nemyslím. A co ty jakožto muž, Filipe?
1: Já si to taky nemyslím.
0: Nemyslíš. A co si myslíš ty, Jasmin, z pohledu teda tvýho Kuby? Chováš se jako...
2: Nechme Jakuba Jakubem, ale já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne? A nebo, že jasně, buď jaro, to je v nás všech, ať se jako holka nebo kluk, ale v zimě naopak, že jo? Jak se lidi zakutlošej, venku je zima, nikam nechceš, tak to svádí víc než podzim.
0: Proto říkám, že s tím nesouhlasím, protože já teda nevím, jak to máte i vy, kdo jste u rádia, ale já teda s koncem roku mám spíš problém, já nevím, se vyhrabat z postela a probrat se, než abych se choval jako lesní zvěř, jo. Takže takhle, jo, pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, stražená srnka, tak to my jdeme společně.
2: Jako při pondělku jsem i já stražená srnka teďka.
0: No, ne, jenom při pondělku. Soler, La Cintura, tak tohle by nás, jeleny a srnečky mohlo probrat. Tak pojďme na to, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné pondělní ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Na dětské letní tábory odjelo letos nejméně účastníků za posledních 10 let. Podle dat krajských hygienických stanic vyrazilo na pobytové akce zhruba 194 tisíc dětí, což je o 7 tisíc méně než v loňském roce. Důvodem je proměna chování rodičů. Ti dávají přednost příměstským táborům, ze kterých se děti vracejí večer domů a chtějí mít své potomky pod větší kontrolou. Vláda má připravená konkrétní opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, které v posledních týdnech prudce zdražují. Kabinet je představí dnes po svém jednání. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s tím, že nafta a benzin zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinerií. Podobným krokům už v uplynulých dnech přistoupily také některé okolní evropské státy. A pojďme také na hokej. Kladenští Rytíři prožívají pod bývalým reprezentačním trenérem Radimem Rulíkem skvělý vstup do nového ročníku extraligy. Ve třetím kole vyloupili po Vítkovickém také Liberecký Let, když Bílé Tygry porazili 3-1. Kometa přetlačila Hradec Králové také 3-1 a oslavila první vítězství v sezóně. Litvínov zdolal Vítkovice těsně 3-2. Stejným výsledkem se radovali České Budějovice proti Olomouci. Karlovy Vary potom prohráli v Pardubicích 2-5 a pražská Sparta hraje s Mladou Boleslaví až v úterý. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Na Zbraslavi v pátek otevřeli zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici, která bude společně sloužit dobrovolným hasičům a pražské záchrance. Od začátku příštího roku tam bude v nepřetržitém provozu jedna posádka rychlé zdravotnické pomoci. Nová základna má přispět ke zlepšení dostupnosti péče a zkrácení dojezdových časů v jižní části Prahy. A počasí, nejvyšší teploty dnes 15 až 17 stupňů, čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy se mohou objevit přehánky a vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Z Prahy Dominik Šmaus.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Dobré ránečko.
6: Krásný pondělí vám všem. Snídaní
5: šampionů. Tak už za malou chvíli budeme zvonit. Soutěž Kdo pak to zvoní se blíží a někomu z vás, kdo jste registrovaný na webu hitradio.cz, povezeme 7000 korun.
6: Kdo ještě registrovaný nejste, můžete to udělat právě teďka.
5: A právě teďka. Od nás pro vás. Za mě jeden z nejúžasnějších songů na planetě Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend. Hezké ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hitrádio v 70.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to je čas, kdy tady ve vysílání zvoníme a vaším úkolem, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, je se jít podívat, jestli u vás náhodou nestojí někdo od nás z Hitrádia.
2: Když to do 30 sekund stihnete a pozdravíte naší hlídku, tak dneska získáte rovnou 7 000 korun.
0: No a někde v republice už je náš kolega Ondra Blaho. Ondro, hezké ráno.
3: Moc vás zdravím, šampioni, ahoj, krásné ráno.
0: Ahoj, krásné ránečko. Tak pojď nám prozradit ne město, ve kterém jste teďka, ale jak to tam vypadá? Je tam rušno, je tam klidno?
3: Nedaleko ode mě krásný kostel a rušná ulice, respektive silnice, přes kterou jsme museli přijít asi půl hodiny dopředu, jak bychom se k těm dveřím dost možná ani vůbec nedostali, takže jo, je to tady docela divoký. Aha. Nový pracovní týden, spoustu aut, tak jsme rádi, že to dobře dopadlo. Tedy doufejme, že to dobře dopadne.
0: Skoro mi to zní jako, že jste v nějakém velkoměstě. No tak zatím nebudeme prozrazovat. A Ondro, my jdeme zvonit. A vy, kdo jste registrovaní v soutěži, kdo pak to zvoní? Běžte se podívat teď před dveře. Máte na to půl minuty.
2: 30 sekund běží, takže pojďte, pojďte, pojďte. Koukejte z oken, otvírejte dveře, nabíhejte.
3: Tady pořád nic.
2: Ne.
3: Tady nic.
0: 7 000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
3: Tady pusto prázdno před rekonstruovaným domem.
2: Čtvrtek a pátek to nevyšlo, dneska už musí. Lidi, buďte doma v těch 70.
0: A vypadá to, že zítra bude v banku 8 000 korun. Ondro, tak my ti moc děkujeme, už můžeme prozradit, kde právě teďka jste. V Brně.
3: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
0: Aj,
3: a slečna přišla o 7 000 korun.
0: Aj, to zamrzí.
3: Buďte no, tak rádi, že nevidíte ty její smutné oči.
2: Ježiši Kriste, tak teď je mi úplně hrozně.
0: Je, tak to mi je moc líto. Takže
3: o 10 sekund.
0: Že paní Kateřině vyřizujeme, že nám to je hrozně moc líto.
3: Je nám to moc líto, slečno Kateřino, bohužel o 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
0: No tak Ondro, my vám moc děkujeme, že jste vyrazili. Dneska to bylo teda neúspěšný, bohužel, ale to znamená, že zítra to bude 8 000 korun. Ondro, mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
2: A vy se utíkejte registrovat na web Hitrádia, ať můžete taky soutěžit a hlavně dávejte pozor v 70.
0: Tak zítra.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Tohle jsou hity, tohle jsou One Direction, 7 hodin 18 minut. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Existuje jedna věc, kterou na podzim děláme úplně všichni a přitom vlastně nikdo neví proč. Sbíráme kaštany a přitom k čemu? Jakoby k ničemu nejsou, ale stejně, když jdete po tom chodníku, po trávě, kdekoliv a vidíte tam ten krásný lesklý kaštan, nebo naopak ten obal zelený, který se vám zdá, že to úplně jako chcete vyloupnout, tak to prostě seberete. A vy teďka na mě koukáte, jako že jsem sama, ale nejsem.
0: Jako máš zajímavý aktivity, mě to spíš vrátilo zpátky do dětských let, konkrétně na základku. Já nevím, jestli jste to dělali taky, ale my jsme měli vždycky za úkol donést, já nevím, učitelka řekla, doneste 15 kaštanů, protože budeme dělat zvířátka. Tyjo. A to byly zvířátka prostě, jo. To vzala ten kaštán, vyvrtala z toho díru takovým tím ručním vrtáčkem, strčila z toho špejly a prostě všichni měli žirafy, takže pak na tom okně celý podzim a zimu bylo v té třídě vystavený takhle prostě celý zvěřinec, žirafy a psy.
1: Tak ruční vrtáček jsem neměla, já tam rovnou prdla tu špejly. Ale jo, a teď to bylo fajn vlastně, ne? To rozvíjí nějakou kreativitu v tobě, jako v dítěti.
0: Jako, ne, bylo to super, říkám, já na to vzpomínám rád, ale teďka, když se na to vzpomínám jako tak zpětně, tak si říkám, že jako všichni dělají jenom žirafy. Kde je nějaká ta kreativa, jo?
1: Podle tak mě se to, medvěda z toho.
0: Se to dělalo už v pravěku. Jo, že si řekli, a děti, co se budeme učit, co si teda uděláme tady kreativního, ať se vyzdobíme jeskyni. Tak jo, hele, sezbírejte kaštany. Akorát špejle, místo špejlí, nějaký větvičky.
1: Jaký pazourky trošku.
0: A byly žirávky. Tak možná vy, kdo nás teďka posloucháte, ať už rodičové nebo děti, my víme, že tam jste a že vás rodiče vezou do školy. Nemáte náhodou sebou nějaký kaštany dneska? Na výtvarku, nebo v čem se to dělá?
1: Ale už venku opravdu jsou, takže děti, můžeme sbírat.
0: Script Will.i.am, další muzika pro vás a pro vás, kdo nás hladíte na cestách, taky bude doprava. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na Praze Východ v Ondřejově v Pražské ulici blokuje provoz v obou směrech nákladní auto. Počítejte se zdržením. No a v ranní špičce se vytvořily dlouhé kolony na pražském okruhu kolem exitů na Lhkov, Slivenec a Ořech. Počítejte tam s velkou časovou ztrátou.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: Silver na Hit Radio v 7.31. Dobré ránko, za chvíli rychlá pitka. Teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Bývalý hráč anglického Tottenhamu nebo Crystal Palace Andros Townsend zažil v Thajsku hodně netradiční poločasovou přestávku. Při rozcvičování ho srazil a částečně přejel malý silniční válec. Townsend ale incident vzal s humorem a dokonce ve druhém poločase nastoupil do zápasu, který jeho tým vyhrál 3-0. Na jednom ze skotských ostrovů se rozhořel neobvyklý spor kvůli psovi. Američanka, která na ostrově žije, žaluje místní kavárnu poté, co jí tam odmítli pustit psa. Tvrdí, že kvůli zákazu došlo k diskriminaci a případ už řeší právníci. Spor je prý dokonce tak vážný, že místní podnik čelí finančním problémům. Na závodech humanoidních robotů v Pekingu padl velmi neobvyklý rekord. Jeden z robotů zvládl 100-metrový sprint rychleji než oficiální světový rekord Usaina Bolta, který činí 9,58 sekundy. Závody ukazují, jak se rychle robotické technologie posouvají a podobné soutěže mají podle organizátorů sloužit i jako test schopností robotů v reálném světě. Tak co tomu říkáte, že robot už běžel rychlejší než Usain Bolt?
3: No, že už i teda sportovci jsou na tomhletom seznamu ohrožení.
0: Já si říkám, jestli má vůbec smysl pořádat olympiády a tady ty věci, jo, když to bude o tom, že se bude předhánět, která fabrika vyrobí lepšího a rychlejšího robota, jo? Nevím, divný. Divný, no ale doufejme, že vy budete ještě o kus rychlejší, protože je tady rychlá pitka a celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun a to na celý sortiment. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Zara Larsen, Hit Radio 736. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit.
1: Pokud rádi sportujete nebo rádi vypadáte, že sportujete, tak pozor, protože dneska hrajeme o 6000 korun na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu, ať už to je mikina, boty, legíny, prostě co vám zrovna chybí.
0: No a tuhle parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které můžete být kdykoliv, kdokoliv, od dětí až po seniory, a přispívá taky třeba na sport, prevenci. A navíc mají taky, pozor, Benefit Club, kde jsou slevy třeba i na kosmetiku nebo dentální hygienu. No a s námi si dnes zasoutěží Marie z Prahy. Hezké ráno.
2: Hezké ráno, já mám Prahy.
0: Hezké ráno. Jaké máš ránku pondělní, co? Lehký rozjezd?
2: Docela to jde. A teď je to ještě lepší teda.
0: No a pokud vyhraješ, tak to bude úplně nejlepší. Tak Maruško, jdeme na to?
2: Ano, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Slovem tucet označujeme číslovku 6 nebo 12.
2: Já jsem vám teď vůbec nerozuměla.
1: Slovem tucet označujeme číslovku 6. Dobrý.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Marie, která část těla spojuje hlavu s trupem?
2: Krk.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik slabik má slovo Hit Radio?
2: Hit Radio. 4.
1: Ano.
0: Přesně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který stát má tvar boty?
2: Itálie.
1: Mhm.
0: A poslední pětka.
1: Jaké číslo je římskými číslicemi psáno jako X?
2: 10.
0: Marie.
1: Je to
0: ty
1: tam!
0: Ty jsi skvělá.
2: Ujasný.
0: Je to doma. Voucher v hodnotě 6000 korun do Under Armour CZ, který věnovala Vojenská zdravotní pojišťovna. Maruško, je to tvoje.
2: No, ježišmer, já vám strašně děkuji, já mám ohromnou radost.
1: No, tak to máme radost, taky moc gratulujeme.
2: Jo, děkuji moc.
0: Tak jo, hezký den, zvládně pondělek a zase někdy se těšíme. Ahoj.
2: Děkuji, já taky.
1: Ahoj.
0: Rychlá pětka, ahoj, rychlá pětka, opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: bandě si navzájem nedali hodnocení 5 hvězdiček. Tak zdravíme na Moravu a zdravíme vás všechny, kdo nás sladíte. 7.43 Last Good Night, za malou chvíli taky bude doprava, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: La saison. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Nejlepší dopravní servis a

0: David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Praze na Vinohradech v Anglické ulici se srazilo osobní auto s nákladním, zdržení je nárazové. No a na pražském okruhu na 26. kilometru ve směru od letiště na nájezdu z dálnice D6 došlo ke střetu dvou osobních aut. Provoz v místě zpomaluje.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity. Eva Farna.
1: Taky Miraj, vzpomeneš si, 7.54 na Hitrádiu.
2: Pokud si myslíte, že mluvíte dost rychle, tak vás teďka možná překvapíme, protože přesně před 36 lety padl světový rekord v rychlostní mluvě a za 56 sekund bylo vysloveno 595 slov a ať se vám to líp představuje, tak je to skoro 11 slov za jednu jedinou sekundu, což je úplně nereálný přece.
1: Já tomu pořád nevěřím, to není možný, jako jak chceš říct za jednu vteřinu 11 slov.
2: No nejde to prostě, já nechápu, jak to udělal ten člověk, ale řekla jsem si, že si to tady můžeme vyzkoušet. Takhle, nedáme si těch 56 sekund, protože to bychom tady dvě minuty dělali úplný kraviny, ale dáme si půl minutku každej, já a ty. A mám tady text od Hamleta, tak si říkám, že bychom to mohli dát do něj, což je pro mě pocitově strašně těžký, já to vidím a chci jako přednášet a recitovat, ale zkusím to a nastavuju tady 30 sekund.
1: Počkej, takže opravdu do toho jdeme, jo?
2: No jdeme do toho, tak já začnu, jo? Tak a pak to spočítám.
1: Tak startujeme teď.
2: Bíči nebí, to je otázka, je důstojnější v duchu snášet rány a šípy krutého osudu, anebo pozvednout zbraň proti moři trápení a odporem je ukončit, zemřít spát nic víc a říct, že tím spánkem skončí bolest srdce a tisíce ran a útrap, které jsou přirozeným údělem našeho těla. To je konec, po kterém by člověk mohl toužit, zemřít spát a snad i snít. Ano, v tom je ten háček, protože jaké sny mohou přijít v tom spánku smrti, až se zbavíme všeho pozemského, to nás nutí zastavit se a váhat. Právě tahle obava dává našemu trápení tak dlouhý život, vždyť kdo by jinak snášel rány a ponížení osudu bez pravých, mocných, urážky pyšných, bolestné opětované lásky, pomalu spravedlnosti, trest z úřadu a pohrdání, kterého se slušnému člověku dostává konec.
1: Ježiši.
2: Ty kráso, tak počkej, já to vložím do AI-ka a zjistím, kolik jsem dala slov za 30 sekund.
1: Ty jsi hodně soutěživá, co? Ty jsi chtěla vždycky všechno vyhrát, že jo, ve škole.
2: Já jsem ten rapper, Jasmína,
1: Bráško. Jasmína vždycky ve všem první, no
2: počkej,
1: jasně.
2: Spočítej slova, vkládám, tak a pojď mi. Je to přesně, šup, šup, šup.
1: Já teda musím říct, že si z toho tvýho textu pamatuju jenom být či nebýt.
2: 38 slov.
1: No.
2: To je hodně. Pochválím se, vy mě nikdo nepochválíte.
1: Tak jo, tak jo, jsi dobrá, tak jo.
2: Tak a jedem.
1: Pane bože. Bíči nebýt, to je otázka, je důstojný, že v duchu zášer rány a šíby krutého osuda nebo vzvenou zbraní proti moři trápení a odporem je ukončit, zemřít, spát nic víc, zaříct, že tím spánkem smrti bylo srdce, že si zra útrap, které jsou přirozeným údělem našeho těla, to je konec, po kterém by člověk mohl toužit zemřít, spát a se na ty snít, ano, v tom háček, protože jaké sny mohou přijít v tom spánku smrti, až se zbavíme všeho pozemského, to nás nutí zastavit se a váhat, právě tahle obava dává našemu trápení tak dlouhý život, vždyť kdo by jinak snášel rány a ponížení času bez právých mocích, urážky pyšných, bolest neopětované lásky, pomalu spravedlnosti, drzost úřadu a pohrdání.
2: Takhle, půlka mu nebyla rozumět, ale od té druhé půlky se začal
3: začátek
2: snažit.
3: Začátek byl jako horší. Musím teda Jasmin říct, že tato říkala opravdu, že tomu šlo rozumět, ale Michale, abych ocenil tvoje reperské vystoupení tady, protože to bylo teda něco,
2: MC
3: to se mi fakt líbilo.
2: Michael Knape.
1: Já jsem rád, jestli nás třeba nikdo neodladil z toho, jak jsme tady teďka jako vyváděli, jo.
3: Takže že si tak to přepli v tu chvíli, kdy ty jsi začal, zrovna.
1: Řekli si, co se zablázne tady na tom rádiu. Ale já si to nepočítaj, Jasmin.
2: Ne, já vím, že byla to věta míň než já. Hmm. Takže 136 minus pár slov.
1: Prostě říkám, se soutěživá, no.
2: No, ano, ano.
1: Marlon Rudet, When the Beat Drops Out, další muzika pro vás do 8 a pak vám přidá Filip zprávy. Hezké ráno.

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Grande.
1: It's Hozier.
2: Sme v Éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné pondělí, minuta po osmé a další zprávy, vítejte u nich. Velká část českých domácností vytápěných na dálku teplárnami se musí připravit na výrazné zdražení. Jde o ty, kde je zdrojem tepla zemní plyn. Jeho dramatické zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny až skoro o třetinu. U běžné domácnosti by takový nárůst činil i přes 8 000 korun ročně navíc. Samoobslužné doručovací boxy dobily Česko. Téměř milion lidí si v nich vyzvedává zásilku dokonce několikrát týdně. Provozovatelé plánují síť ještě rozšiřovat a zaplnit některá bílá místa. Mají to usnadněné tím, že boxy nebudou stavbami a vyhnou se tak zdlouhavému papírování. A pojďme také na sport. Čeští volejbalisté se v osmifinále evropského šampionátu utkají v Turíně s Belgičany, kteří ovládli skupinu C v Tampere. Češi po čtyřech hladkých vítězstvích v řadě poslední dva oficiální zápasy těsně prohráli, naposledy v přípravě na letošní šampionát. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Velký zápas pro Čechy startuje od 15 hodin a 40 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Ode dneška se autobusová linka 137 mění na plně trolejbusovou 52. Cestující na trase na Knížecí Valtrovka Jinonice se tak mohou těšit na komfortnější a tiší jízdu. Změna přináší také snížení emisí a hlukové zátěže v okolí trasy. Novinkou je i to, že ze zastávky Valtrovka do Jinonic zajíždí každý druhý spoj, a to jak o pracovních dnech, tak o víkendech a svátcích. A počasí čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy se mohou objevit přehánky, teploty do 17 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.

0: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Ahoj, hezký ráno.
4: Dobrý ránko při pondělku. Snídaně
3: šampionů. My tady rozjíždíme poslední třetinu pondělní snídaně a jsme rádi, že vy jste u toho s námi.
4: Statisticky existuje šance, že právě dneska potkáte lásku svýho života. Jak je to možný, to si řekneme za chvíli.
3: Maroon 5, Cardi B, tím startuje další hodina.
1: Hit Radio City.

0: Maroon 5. Taky Cardi B, Girls Like You, 8 hodin, 7 minut, vyladíte pondělní Hit Radio. Dobré ráno.
1: Možná jste dneska ráno vstali s tím, že je prostě obyčejný den, obyčejný pondělí, ale třeba dneska ráno potkáte lásku svýho života, nebo kdykoliv přes den, protože průměrný dospělák má údajně šanci 1 ku 562, že právě dneska potká opravdovou lásku a můžete tomu trošičku pomoct. Online seznamky mají šanci zvyšovat o 17% a jeden drink o dalších 16%.
0: A jak tomu přijdeme my, kdo už jsme svoji lásku potkali? Co to znamená? Jakože můžeš potkat další lásku svého života?
1: Tak my už ty šťastní jsme, ale teďka je prostor pro ty, kdo ještě hledají tu druhou polovičku, že jo? Tak tady máte návod.
0: Jak ty jsi vůbec potkala Kubu? Dá se to publikovat nějak?
1: Jo, dá, to bylo vtipný, to nás pozval kamarád na oslavu narozenin na lodi vlastně. A my jsme se s Kubou neznali, ale oba dva máme toho společného kámoše. Měl tam kámoš koncert svůj a byl tam dress code námořnický a bylo tam pozvaných třeba 80 lidí a jenom já a Kuba jsme přišli v tom námořnickém dress code. Takže jsme si sami sebe všimli velice brzy. Ano, bylo to hezký.
0: Takže tohle vás vlastně spojilo, no já to měl takový prostě klasický, jsme se tak jako potkali, zvedli jsme se do řeči a už to bylo, jo. Nebyli jsme oblečeným námořnickým, pak to skončilo, takže jsme na sebe neměli nic, ale to je jedno. Spíš, takže je ta šance každý den, že je někdo z nás potká svoji lásku, ale 1 ku 560.
1: Jo, ale jo. Nás by zajímalo nějaký možná jako míň pravděpodobný místo nebo nějaký divný místo, kde jste někoho potkali, ať je to zubář, ať je to pohřeb, něco jako trošku divného. Já třeba jsem si jednou udělala, když jsem závodně sportovala, lehkej otřes mozku a ten, kdo mě probudil, tak s tím já jsem pak randila, člověče.
0: Jako takovýhle jako zajímavosti, že bychom jako chtěli po lidech, jo? No tak čím víc netradiční setkání, tak tím líp samozřejmě. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, máme na to WhatsApp 777-937-777 nebo nám pošlete ten nejzajímavější příběh, kde jste potkali vaši lásku vašeho života, klasicky SMS-kou na tohle číslo. My k vám posíláme další hity. The First Time, hele, to se vlastně i hodí.
1: No jo.
0: No jo, hele, to je náhoda, že to je v playlistu, co? Damiano David, tady ten Ital bude vám všem hrát na Hit Radio právě teď 8 hodin 10 minut.

0: čtvrt na devět, minuta k tomu, tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů.
1: Šance, že právě dneska potkáte svoji životní lásku, je 1:562. A my se ptali, kde jste tu svoji lásku, pakliže už jste ji potkali, potkali vy.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, začneme hlasovkou od Ivči.
2: Krásné dobré ráno. Tak já jsem svoji lásku svého života potkala, samozřejmě není to nic extra, na koupališti. My jsme tam leželi s holkama a ten klučina prostě nás tam tím směrem jako zdravil. A teda já prostě, to bylo takový to, to prostě jsem se z něj sedla na prdel.
1: Koupaliště dobrý, to bych neříkala, že nic extra. Vždycky, když toho něco vznikne, tak to je extra.
0: Na těchto místech takzvaně nekoupají zajíce v pytli. Že jako vidíš, jak ten člověk vypadá i neoděný.
1: Ano. Pojďme ke zprávám. Ester třeba píše, já jsem svou životní lásku potkala na masopustu, který se konal na Valentína. Byla to láska na první pohled, neatraktivní převleky nás nezastavily.
0: Mm-hmm. Taky píše Janče, dobré ránko šampioni, je to hrozný, když to napíšu, protože teďka bychom se nepotkali. Já svou životní lásku, manžela mých dětí, poznala v kuřárně na celofirmní akci. Teďka už jsem nekuřák. Nejprve stydlivka, která velké akce nesnáší, ale s množstvím alkoholu královna večera. Každopádně jsme se seznámili, povídali si asi do 4 do rána a pak se začali vídat častěji a častěji, až je z toho 13 let a dvě nádherné děti.
1: To je hezký.
0: I taková neřest může lidi spojit, samozřejmě nedoporučujeme.
1: David píše a je to hezká zpráva. Moji první lásku jsem potkal už ve školce. Schovávali jsme se ve křoví, pusinkovali se a klečeli společně v koutě, protože nás nemohli najít. Až po 42 letech jsme se vzali. Wow. Když jsme měli oba už něco odžito. V srpnu jsme oslavili 10 let od svatby a je nám spolu skvěle. Je to krása, když máš po boku člověka, který ho miluješ celý život a to doslova. Ježíš, to je hezký.
0: Krásný příběh. Taky píše Tom. Čau, já svoji lásku potkal na Instagramu. Jak jsme se začali sledovat navzájem, pak si dopisovat a rozjelo se to. Je to 6 let, dnes máme 4letého syna a svatby se teda bojím. No, musíš do toho praštit, Tome, a to se mi povídá, co já taky ještě ne.
1: Tak dáme poslední třeba zprávu, přišlo jí strašně moc, tak Markéta píše. Ahoj, s mým manželem jsem se seznámila cca před 30 lety na pobytovém kurzu němčiny. Já ho tenkrát moc nezajímala, pálil po holce, která byla zasnoubená s jiným. Oba mi psali smutné dopisy. No a jednou jsem přijela na Silvestra, nějak se to zvrtlo a bylo to jasné. Podotýkám, že jsem za ním jezdila 350 kilometrů. Minulý týden jsme oslavili 26 let výročí svatby.
0: Já na tyhle das ist schön. Tak my vám moc děkujeme za všechny zprávy, nicméně, takže jaká je ta pravděpodobnost, že 1:560 cca, že potkáte lásku svého života, tak vy, kdo jste svoji lásku ještě nepotkali, tak samozřejmě máte nás. Hit Radio, Lady Gaga, Abracadabra, 8:19. Krásné ránko, šampioni.

0: 8.23, tohle je Hit Radio, Lady Gaga, Abrakadabra, krásné ráno. Za chvíli něco, co jste možná taky neslyšeli tisíc let. Já popravdě nevím, kdy jsem tohle naposled v rádiu hrál. Flowrider, David Guetta, Club Can't Handle Me, tak tohle k vám letí za chvíli. A taky stihneme za 100 let tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: You heard out a piece of me and now I bleed.

0: Když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
0: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D1 na 12,5 kilometru u Modletic ve směru na Brno, dejte pozor na nepojízdné nákladní auto. No a v Praze na Vinohradech v Anglické ulici se zrazilo osobní auto s nákladním. Zdržení je nárazové, přejeme šťastnou cestu bez nehod.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz
5: Hit Radio City.

0: Guetta. Pondělní Hit Radio v 8.32. Pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
0: Krásné ráno. V Kalifornii se uskutečnil tradiční šampionát v psím surfování. Desítky čtyřnohých závodníků vyrazili společně se svými lidskými parťáky na vlny a předváděli rovnováhu i nejrůznější surfařské triky. Psi byli rozděleni do několika kategorií podle velikosti a na prknech museli co nejdéle udržet stabilitu. Americký řidič kamionu Joe McCann strávil více než 20 let stavbou obřího modelu New Yorku. Z dřeva a pěnových desek vytvořil přes 800 tisíc budov a dalších staveb. Model zabírá plochu přibližně 15x9 metrů a zachycuje všech pět newyorských městských částí. No a na závěr, australská policie zastavila řidiče, který během jízdy v hustém provozu připravoval bagel. Neřídil přitom rukama, volant ovládal koleny a rukama si mazal pečivo. Policisté navíc ještě zjistili, že vozidlu propadla technická.
2: Všechno špatně,
3: má problém kde? Jo.
2: Ne, jakože já to nenávidím, když můj Kuba občas řídí kolenama. Vy jste to, chlape, někdy taky udělali?
0: Taky, taky.
2: Tak co vám je?
3: Občas, no. Tak potřebuješ.
0: Ale někdy.
2: Ale bagel prostě neděláte u toho.
3: No bagel, já jsem to jednou tady říkal, že od té doby, co mě na D1 málem zabil kus upadlý šunky z bagety mezi sedačku a hledal jsem to, tak už ne. Ale bagel nechám odvážnějším, no. Ale že, dodělal si ho teda, nechali ho to dojíst, nebo?
0: No, podle mě si to normálně dosvačil a pak mu dali pouta.
3: No, jasně, tak problém není.
0: Roxette, Fading Like a Flower, srdcovka od nás tří, tak krásné ráno, šampioni.

0: DJ O, End of Beginning. Tohle je Hit Radio v 8.40. A dneska jsme zvonili.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A dozvonili. Akorát naše posluchačka, která byla registrovaná na webu hitradio.cz, dorazila okolik, o 12 vteřin později.
2: No, 10-15, něco takového, sekund po limitu. Takže zítra ale, to znamená, že vy můžete vyhrát 8 000 korun.
0: No přesně, neštěstí ostatních může být štěstí vaše. Takže 8 000 korun je v banku. A jak to funguje, pokud slyšíte notele soutěže naprosto poprvé, tak stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a jakmile zítra v 7 hodin 10 minut uslyšíte tady ve vysílání zvuk zvonku, tak vaším úkolem je se jít podívat před dům a hlavně to stihnout
2: během těch 30 sekund. Připomínáme, že v pátek...
0: Já se těším.
2: V pátek vám to povezeme my dva a povezeme vám 50 tisíc korun!
0: 50 táců před víkendem, tak vy, kdo jste registrovaní, už můžete vymyslet, kam byste nás třeba vzali. Můžeme si udělat v pátek mejdan.
2: A to bychom mohli hezký do polko mít společný.
0: Detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
3: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si pre...

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: doufáme, že máte super ráno, tohle jsou Linkyni. The Emptiness Machine 8.52 na Hit Radio.
1: Kdo milujete filmy a seriály a zároveň taky ten pocit, že něco vidíte dřív než všichni ostatní, tak si na konci září udělejte výlet do Plzně, protože od 25. do 30. září tam proběhne 39. ročník festivalu Finále Plzeň a letos tam nabídnou přes 100 filmů a seriálů, přičem zhruba 20 z nich budou premiéry nebo předpremiéry.
0: Prostě horký zboží, takže třeba ještě předtím, než je uvidíte doma, tak tam můžete zkouknout první dva díly miniserie Sériový manžel s Jakubem Brachařem a Jakubem Štávkem. Taky seriál Muže v letu s Bolkem Polívkou, Pavlem Zedničkem a Mirkem Donutilem, nebo se můžete těšit na novinku Táta s Davidem Novotným.
1: Co mě baví a co je tam novinka, tak vůbec poprvé v historii festivalu budou rozhodovat vlastně samotní diváci, jo? Že po filmu prostě zahlasujete a nejlíp hodnocený snímek dostane diváckýho zlatýho ledňáčka.
0: Mm-hmm. Takže je to vlastně takový festák, že si můžete říct, hele, že byste tomu tu cenu dali, že
1: jo,
0: si to zaslouží.
1: A bude to tak.
0: Takže Plzeň, 39. ročník, Finále Plzeň od 25. do 30. září. Tak Hit Radio doporučuje a doporučujeme vám i poslední song pondělní snídeně. Tohle je Rachel Pletten, Fight Song, hezké ráno. Like a small-

0: Rachel Patton. No, I've still got a lot of fire left in me. Jak bylo řečeno na Hitrádiu, poslední song, pondělní snídaně. Za mě teda to pondělní ráno velice uteklo. Tak doufáme, že i vám to takhle sviští a že vám takhle posviští celý pondělek.
1: Zítra nezapomeňte, vezeme vám 8000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní v 7:10, buďte nachystaný.
0: Pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily, pravidla, registraci najdete na webu hitradio.cz, jak bylo řečeno, v 7 hodin 10 minut 8000 a hlavně v pátek vám my dva s Jasmin vezeme 1050.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zítra v 6.
1: Pa, pa, pa.
0: Se tady potkáme, ahoj.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Opatrně na dálnici D5, pokud jedete na Prahu, na 8. kilometru došlo ráno k nehodě 5 osobních auta a dodávky. V těchto chvílích by se místem mělo projíždět ještě se zdržením, ale dálnice už byla otevřena. Další komplikace, které hlásíte, jsou z centra metropole, tady počítejte s více auty ve Vlzenově ulici, pokud jedete od Florence, zdržení je také na Nuseláku nebo na Jiráskově mostě. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Hit Radio.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Radní Prahy dnes projednají vypsání zakázky na expozici Muzea paměti 20. století a dofinancování rekonstrukce jejího sídla v domu Pážat na Hradčanech. Řešit budou také záměr rekonstrukce azylového domu Armády Spásy v Tusarově ulici, uzavření smlouvy na vytvoření nové verze aplikace Pidlítačka nebo výběr firmy pro rekonstrukci malého atletického stadionu na Strahově. Voliči obdrží hlasovací lístky do svých domovů nejpozději v úterý 6. října. Zpravidla to ale bývá dříve. Jak budou lístky vypadat, popíše mluvčí ministerstva vnitra Adam Rozler.
4: Hlasovací lístek pro komunální volby je specifický tím, že všechny volební strany jsou uvedeny v oddělených sloupcích na jednom lístku, často i obou straně. Tam, kde se souběžně konají i senátní volby, tak dostanou voliči sadu lístků, kdy každý kandidát na senátora je uveden na samostatném lístku.
3: Hlasovací lístky pro senátní volby budou mít v prvním kole barvu žlutou a lístky pro volby do zastupitelstva obce budou šedé. Začátek nového týdne přinese do Česka hodně oblačnosti, místy déšť a teploty většinou kolem 16 stupňů. Pocitovou teplotu pak bude snižovat čerstvý vítr. Po ránu se mohou objevit místy také přízemní mrazíky a příjemnější počasí dorazí pravděpodobně o víkendu, kde se očekává babí léto a teploty znovu vyšplhají nad 20 stupňů. Fotbalisté pražské Slávie v šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2-1. Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o 3 body. Dnešní den zůstane tedy proměnlivý, více mraků čekáme v odpoledních hodinách. Teploty se dnes budou dostávat pouze na těch zmíněných 16 stupňů a foukat bude čerstvý severozápadní vítr.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
5: No tak ahoj, 2 minuty po 9. hodině, přátelé, další týden. Jsme na začátku, je tady pondělí, no a další dopoledne. Tak co, jak jste zvládli víkend? Máte dostatek sil na to, abyste překonali pondělí, úterý, středu, čtvrtek i pátek? Já doufám, že jo. A kdyby náhodou ne, kdyby to trošku lavírovalo? Nebojte se, my jsme připraveni vám dodat spoustu energie a taky skvělou muziku. Lucka má skvělou náladu, musím říct, navíc Lucka vařila a pekla o víkendu. To většinou bývají potom takzvané pondělní rádiové hody.
3: No a teď mi vlastně napadlo, že příští pondělí je státní svátek, takže budeš bez buchet.
5: To budu, ale já tu vlastně vůbec nebudu.
3: No tak, tím se to řeší.
5: Tím je to hotovo. Ego a Robert Burian, jedna totálně letní, žijeme len raz a za pár minut třeba taky Bruno Mars nebo Ella Henderson. To jsou velké hity, které pro vás má Hit Radio City. 21. září, jdeme do toho, přátelé, Praho. Přejeme dobré dopoledne.

Tohle je skvělá muzika na probuzení a nabuzení toho dnešního pondělí. Ella Henderson a Rudimental Alibi, posloucháte Hit Radio City. Máme 21. září, pozor, pozor, jestli náhodou jezdíte z Knížecího na Jinonice, dneska je tam tak trošku něco jinak. Protože právě ode dneška už nejezdí autobusy směrem z Knížecí přes Valtrovku na Jinonice. Takhle, pokud náhodou budete po ránu trošku rozespalí, budete mít zavřené očky nebo slepená očka, budete se koukat do mobilu, vlastně se nic moc nezmění. Kromě autobusu totiž přijede trolejbus, což je vlastně autobus, který má jenom tykadla. Jo? Navíc mění se také číslo linky ze 137 na novou 52, což si myslím, že je ještě daleko důležitější. To znamená, že z Anděla směrem na Jinonice už budou plně jezdit pouze trolejbusy, navíc vlastně budou tam prý úplně nové vozy, takže se budete cítit jako v komfortu. No a novinkou na té trolejbusové lince 52 je ten, že na rozdíl od autobusové linky 137, tak bude na zastávku Valtrovka do Jinonic zajíždět, pozor, každý druhý spoj. A to jak o pracovních dnech, tak i o víkendech a svátcích. Tak s tím počítejte, jestli vaše každodenní cesta vede právě z Knížecího, tedy od Anděla, směrem na Jinonice. Další muzika pro vás připravená Simple Plan, budeme hrát, dáme si taky Kate Ryan, ale ze všeho nejdřív Kamrat.

To je vzpomínka, tuším, na rok 2004. Originál samozřejmě Mylène Farmer, Des Chanty. Tohle je verze o Kate Ryan a zní stále skvěle. Posloucháte Dopoledne u nás na Hit Radio City. Doufám, že o víkendu jste čerpali energii, že jste se třeba sebrali, šli jste na nějakou výstavu, na nějakou akci. Přiznám se, byl jsem také na jedné akci. Byl to sraz historických vozidel, jo, byl jsem tam samozřejmě s kamarády, částečně jsme pracovali, částečně jsme nepracovali, ale zásadní je, že na těchto víkendových akcích si vždycky můžete dovolit takovou tu nezdravou stravu, jo, dáte klobásičku a tak dál. Musím říct, že včera bylo pro mě obrovské prozření, že člověk, který stál ve frontě přede mnou, došla na něj řada, tak si dal takovou tu pořádnou klobásu, že jo? A když se ho ten kuchař ptal, jestli si dá kečup, hořčici anebo tatarku, tak řekl, že všechno. Smíchal to dohromady a já jsem na něj udiveně se jenom jako díval a říkal, cože? Tak jsem si to dal taky, přátelé, a musím říct, že to není špatný. Musím říct, že to není špatný. Trvalo téměř 40 let, než jsem na to přišel, ale vřele doporučuju, jo? Ať už to uděláte schválně, anebo se vám to prostě na tom tácku smíchá dohromady. Hele, průbněte to. Tohle jsou One Man Show Foundation. Bůh ví, kde je Kazmovi konec. Ale dáme si jeho Cizí zeď. A to už za pár chvil. My jsme Hit Radio City.

0: Pizza Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Zatart, opravdový elektrospecialista.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: No jo, 7 hodin 10 minut, to je ten správný čas a i dneska jsme ve vysílání Hitrádio City samozřejmě zvonili, ale bohužel, jako úplně dobře to nedopadlo, to ale neznamená, že byste snad měli smutnit. Jediný, kdo může smutnit, je Káťa, která nám bohužel nestihla ten 30 vteřinový limit. Přišla pozdě a tak vlastně nemá 7 000. Nicméně, přátelé, když to jeden den nevyjde, tak my zase vytáhneme jednu tisícovku a zvýšíme bank, ve kterém teď máme 8 000 korun. Na zítřejší ráno 7 hodin a 10 minut musíte být u svých dveří. Tam, kde jste napsali, že budete, tak my zazvoníme a vy máte 30 vteřin na to, abyste otevřeli dveře a zjistili, jestli zrovna před tím vaším prahem nestojí hlídka Hitrádia City. No a připomínám, přátelé, jdeme do velkého finále, protože na konci tohohle týdne vyšleme Michala s Jasmin, naší snídaní šampionů, a vyšleme je ne z 10, 20, my jim dáme rovnou 50 000 korun pro někoho z vás, jo? 50 000 korun už tenhle pátek v 7 hodin a 10 minut. Co pro to udělat? Registrujte se web Hitrádio City, tam najdete samozřejmě celý formulář, vyplníte ho a pak si jenom držíte palce, aby to na vás vyšlo buď jednou v tomhle týdnu, anebo v ten pátek, kdy poneseme tu speciální konečnou prémii 50 000. Držím vám palce, kdo pak to zvoní na Hitrádiu. No.

0: Disturbed právě teď, my jsme Hit Radio a za pár minut vám nabídneme další velké hity. Slíbit vám můžu Imagine Dragons a jejich Thunder, taky Flipside, Happy Birthday a tak dále do 10. hodiny. Mimochodem chystáme pro vás další zprávy, jestli dneska půjdete na Mariánské náměstí, tak vás tam čeká celodenní program, který připomene 90. výročí narození Václava Havla. Tak i o tom budou další zprávy, které chystáme a vaříme je a budou tady přesně za 15 minutek.
1: Hit Radio.

0: si, že tém.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu, svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Právě teď u nás Hit Radio City. Za chvíli je tady 10. hodina, my vám přejeme stále dobré dopoledne. Dáme si Top Loader, dáme si taky Dua Lipu a to všechno už za chvíli, tedy po 10. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Přerušovaná kolona na Pražském okruhu od sjezdu z D1 směrem k letišti. Popojíždíte minimálně 10 minut, s komplikacemi stále počítejte. Také na příjezdu D5 nehoda na 8. kilometru byla odstraněna, stále ale projíždíte v kratších kolonách. No a popojíždět budete také Štěrboholskou spojkou na úrovni Štěrbohol a na úrovni Hloubětina kvůli menší dopravní nehodě počítejte s 10 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Celodenní program na Mariánském náměstí dnes se připomene 90 let od narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Akce začíná v těchto chvílích a nabídne debaty, čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla, které se uskuteční v 15 hodin před budovou Nové radnice. Dopravcům v Praze od zavedení nástupu všemi dveřmi v autobusech klesly tržby. Projekt měl od srpna 2025 urychlit odbavení. To se povedlo, zpoždění se zkrátilo v průměru o 5 minut, revizoři ale zaznamenali několikanásobný nárůst černých pasažérů. S tím souvisí také propad tržeb, a to o 35 milionů korun. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států v New Yorku. Se u příležitosti 25. výročí zúčastní uctění památky obětí teroristických útoků z 11. září. Hlavní bod programu čeká pak prezidenta v New Yorku ve středu, kdy na Valném shromáždění vystoupí s národním projevem. No a startují podzimní srdíčkové dny. Jde o tradiční veřejnou sbírku, která pomáhá nemocným dětem prostřednictvím výtěžku z prodeje sbírkových předmětů. Kde si je můžeme zakoupit, to řekne ředitelka organizace Život dětem Marie Křepelková.
2: Do ulice vyrazí studenti středních škol a učilišť a budou nabízet kolem jdoucím naše sbírkové předměty. Pokud náhodou kolem jdoucím nepotkají naše dobrovolníky, tak je možné se podívat na naše webové stránky a buď si zakoupit některý z předmětů na e-shopu nebo přispět darcovskou DMS.
1: Další detaily tedy o sbírce najdeme na webové stránce životdětem.cz. A dnešní den zůstane proměnlivý, většinou více mraků. V odpoledních hodinách teploty se budou dostávat pouze na 16 stupňů a foukat bude také chladnější severozápadní vítr.
0: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: Jak si zlepšit den, kdyby to náhodou nefungovalo? Zkuste trefit koš? Což se teď stalo ve studiu?
1: Ne, já jsem ho netrefila.
3: Aha, tak nic. Tak to je smůla teda. To byl papír nějaký?
1: To byl papír a bude o několik pohybů navíc potřeba. Teda,
3: ano,
1: tím přátelé, pádem.
3: I tímhle způsobem si můžete jako v podstatě prodloužit pracovní dobu, že se dneska budete s kolegy snažit trefit koš na různé vzdálenosti. Samozřejmě nesmí vás vidět šéf. Tak, Miles Smith je připraven, nice to meet you, za pár minut Top Loader a nezapomeňte, i v téhle hodině, po 10. hodině, vás toho čeká víc než dost, třeba náš tradiční City Quiz, tak buďte dobře naladěni. Hezké dopoledne.

Krásně, stále ještě čerstvě vdaná paní. Dua Lipa právě teď u nás, Love Again. Posloucháte Hit Radio City, dáme si Mirai, Kelly Clarkson a nebo Rhea Daltona. Už za chvíli, no a pamatujete si rok 2019. Je teda pravda, že dá se říct, že už je to jako docela dávno, ale 2019 české lesy ničily obrovské kůrovcové kalamity. Možná, že si na to vzpomenete. Tehdy vyrazilo přes 34 tisíc lidí pomoci lesníkům a sázeli se po celé republice zcela nové stromy. No a tím, že už je to vlastně relativně dávno, tak dneska už se můžeme vlastně podívat na to, co se z toho stalo, co vzniklo, protože za těch 7 let už máme samozřejmě výsledky a už se na ty nový stromy můžeme podívat a vlastně na to čerstvé zalesnění. Bude to konkrétně v sobotu 3. října, to vás zveme na akci, která proběhne na 7 místech po celé republice. Je to Den lesů nové generace. Uvidíte nejenom mladé lesy, ale také lesnické drony, techniku, dokonce i tažné koně, nebo třeba opatření proti suchu a povodním. No a hlavně ochutnáte i zvěřinu. Takže pro všechny tam bude něco, tak jestli jste třeba v roce 2019 právě vy přiložili tu ruku k dílu, tak o to lepší. A kdyby náhodou ne, dělali jste před těmi 7 lety jako něco jiného, důležitějšího, tak se můžete aspoň podívat na to, jak vypadají ty lesy nové generace, jo? A hlavně zjistíte, jestli třeba už vás váš vlastní strom přerostl. Vřele doporučujeme, jak jsem říkal, 3. října 7 míst po celé republice, jinak to samozřejmě najdete taky na webu, je to velmi jednoduché, sázíme lesinové generace.cz a rovnou to můžete spojit s nějakým pěkným výletem. Od nás právě teď kapela Mirai a dokola. Feel it.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Za nějakých 7 minutek půjde půl jedenácté a my jsme Hit Radio City. A skvělé hity budou následovat Anana Club, anebo taky Leony, a to už za chvíli.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Ano, ano, přátelé, všichni čekáte a už jste se dočkali. Pojďme si zase trošku prosvištit svoje znalosti, mozkové buňky, jestli vám to tak nějak zapaluje, jo? A možná, že se dneska něco dozvíte. Já třeba, když jsem to připravoval, tak jsem správnou odpověď ani nevěděl na první dobrou a musel jsem si to dohledat. Ale to vám řeknu už dopředu, hledání je povoleno. Takže, co vám dám? Co mám k dispozici? Je čas vyhrát rodinný vstupenky do zoologické zahrady, jo? A City Quiz si dneska zahrajeme trochu jinak. Mám pro vás totiž zvířecí rekord. To znamená vždycky jedna disciplína a tři zvířata. A vy musíte poznat, kdo je absolutní šampion. A v pondělí na začátku celého týdne začínáme se zvířecím rekordem nejdelší březost, jo? To znamená, kdo z těch následujících zvířat čeká nejdéle na narození mláděte. Je to samozřejmě zvířátko, které taktéž najdete v pražské zoologické zahradě. Já vám můžu říct, že ta nejdelší březost, v podstatě jakožto takový ten zvířecí rekord, tak trvá 18 až 22 měsíců, mnohdy i déle. A mě zajímá, které z těch zvířátek to je. To znamená, kdo čeká na narození mláděte nejdéle? Žirafa? Nosorožec? Nebo slon? Tak co, víte? Nebo si to umíte najít? 777-937-777. Napište mi správnou odpověď a to ať už to bude SMSka, WhatsAppka, anebo klidně hlasová zpráva. Pojďte do toho, protože mám pro vás rodinnou vstupenku do zoologické zahrady a mě zajímá nejdelší březost. To je dnešní rekord, zvířecí rekord. A kdo čeká na narození mláděte nejdéle? Žirafa? Nosorožec? Nebo slon?

0: Goes. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pizza Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: patří to teda mezi velmi, no možná bych řekl až nejchytřejší posluchače Hit Radio City, protože jste to dneska zvládli. Jako absolutně s přehledem. Ty zprávy chodí stále a je vidět, že co se týká zvířecí říše, takže víte, Kamilu zdravím, Lucku, Katku, Petru, Janinu, Ivču, Lucku, Martinu, zdravím taky Petra, zdravím Radku, zdravím Romana, zdravím Petru a spoustu dalších, kteří to dneska zvládli taktéž. Já jsem se totiž ptal na jeden ze zvířecích rekordů. To znamená, dnešním rekordem je nejdelší březost. A na výběr jste měli žirafu, nosorožce anebo slona. Na telefonu se mnou Tereza. Terko, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte dneska? Jaké je pondělí?
1: Takové unavené.
0: To jsme na tom stejně úplně. Mám to velmi podobně. A víkend jste měla aspoň odpočinkový?
1: No, rodina sešlo, takže...
0: Jo, tak, ale to není úplně odpočinek. Tak, Terko, chtěla byste do zoologické zahrady?
1: Ano.
0: Hrozně moc, že jo. Tak mi řekněte, kdože má tu rekordní nejdelší březost, která je někde mezi 18 až 22 měsíci? Co vy na to?
1: Je to slon a myslím, že dokonce africký.
0: Naprosto správně. A to jste si googlila, nebo jste to věděla?
1: Ne, nevěděla.
0: Já dokonce tady mám údaj i z pražské zoologické zahrady, že třeba jedna ze slonic právě v Praze byla březí dokonce 683 dní, což jsou, přátelé, téměř 2 roky, že jo? Tak to je jako hust. A teď mi řekněte, jaké je vaše nejoblíbenější zvířátko, na které se v zoologické těšíte?
1: Jo, no, já mám ráda všechny, ale...
0: No, tím je to vyřešené. Zas to musíte obejít celý. Tak já vám moc gratuluju, děkuju za ten dnešní pondělní telefonát. Užijte si, rodinná vstupenka do zoo je samozřejmě vaše. No a mějte se fantasticky a budu se zase někdy těšit.
1: Taky, mějte se krásně.
0: Náschle. Mám tady ještě, dovolím si jednu zprávu, která mě teda jako úplně odrovnala. Zdravím moc Haničku, protože ta mi k tomu nahrála nejenom hlasovku, ale no, tak sami poslouchejte.
2: Mnou se žirafa tuze zlobila, jak dlouho své mláďátko rodila. Nosorožec k ní ale přišel a praví: žirafo, kdo to kdy slyšel? Vedle v pavilonu je velký schon. Nejdelší březost má totiž slon.
0: A tady je to jako vysvětlený. Tady je úplně všechno, takže za to samozřejmě patří velký dík. Moc děkujeme a děkujeme za to, že s námi hrajete. Nebojte se, zase zítra v tom budem.
3: Dopolední kvíz Hit Radio City.
0: Stačí poslouchat Hit Radio City a my vás dostaneme do zoologické zahrady. A pozor, oni budou slavit i narozeniny, a to už ve středu.

0: hlasovat v našem storíčku, máme tam šampionát, například souboj skořicový šnek versus pražené oříšky, nebo kakao versus houbová smaženice. Hlasovat můžete třeba pro jablečný štrůdl, to je moje, nebo čaj se skořicí a medem, pačené kaštany, samozřejmě burčák, dýňová polévka, bramboráky, houbová polévka, pumpkin light, teda takové to pumpkin latte, že jo, to je spice latte, ano, to je správně. Bramboračka, hele, dýňový risotto to může být. No jen se podívejte, Instagram Hit Radio City a zahlasujte.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: za chvíli 11 dopoledne, váš parťák stále Hit Radio City. No a velké hity třeba od Jay-Zho už za pár minutek. Pojďme na ulic, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne, stále počítejte na Pražském okruhu na sjezdu z D1, dál na Jesenici s kratší kolonou, popojíždět budete kolem 5 až 7 minut a zdržení stejně dlouhé je i v opačném směru na úrovni Jinočan a Ořechu. Kolony, které se tvořily po ranní nehodě na D5 na příjezdu do metropole na 8. kilometru se rozjeli, projíždíte bez zásadnějších komplikací. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Autobusová linka 137 se od dneška mění na plně trolejbusovou 52. Cestující na trase na Knížecí, Valtrovka, Jinonice se mohou těšit na komfortnější a tišší jízdu. Změna přináší také snížení emisí a hlukové zátěže v okolí trasy. A novinkou je i to, že ze zastávky Valtrovka do Jinonice zajíždí každý druhý spoj, a to jak v pracovních dnech, tak také o víkendech a svátcích. O2 má v Česku problémy s dostupností svých služeb. Tisíce zákazníků hlásí především výpadky mobilního a pevného internetu. Komplikace se objevily dopoledne a hlášení rychle přibývala. Informují o tom novinky.cz. Vláda bude dnes schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude také jednat o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Oživené známé kresby Josefa Lady nabízí interaktivní expozice, která vznikla v Ladově památníku v Hrusicích u Prahy. Obnovený je celý objekt, včetně zahrady. Návštěvníkům slouží nové sociální zázemí i parkoviště. Pokračuje vnuk malíře Josef Lada.
4: To muzeum jako strašlivě prokouklo a skutečně jako tou expozicí do toho 21. století jako vniklo, přišlo se tady interaktivní prvky, které tady dříve nebyly. Nejsou tady sice pověšený jako desítky obrazů nebo reprodukcí, ale je to prostě děláno jiným způsobem a návštěvník si přijde na své, protože ty věci uvidí, jak by řekl, v jiné dimenzi.
1: Práce trvaly zhruba rok a vyšly na 18 milionů korun. Větrno a také většinou oblačno, zůstane v průběhu dalších hodin, fouká chladnější severozápadní vítr, který může snižovat pocitovou teplotu. Jinak odpoledne naměříme kolem 16.
3: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Je to tak, přátelé, celá Praha čeká na oběd. Tak než vás vypustí šéf, než dá takovou tu zelenou a než to budete moc jako legálně vyběhnout z kanceláře a říci Řízek! Tak mám pro vás samozřejmě poslední 1/3 našeho dnešního pondělního dopoledne. Dáme si skvělou muziku, ale taky našeho pražského uličníka. A tentokrát vás vezmu za absolutní legendou. Legendou silnic. Ale víc napovídat nebudu. Další díl vás čeká už za pár minut. Ze všeho nejdřív Linkin Park.

My jsme Hit Radio City, vaše pražské rádio, a víme o Praze úplně všechno. A nebojíme se to použít. A proto vždycky dvakrát v týdnu pro vás mám pražského uličníka. Tedy rubriku, ve které vás vezmu do jednotlivých ulic, a že jich po Praze máme hodně, a snažím se vám vysvětlit, proč se jmenují tak, jak se jmenují. A Praho, představte si, že dneska tu máme adresu Trabantská. Ano, taková ulice v Praze skutečně existuje. Najdete ji v Satalicích. Vede z centra obce směrem ke Kbelům a její název je natolik zvláštní, že když mi ho poslal tady posluchač, tak jsem musel zjistit, proč se to vlastně takhle jmenuje. A těch možností samozřejmě máme jako několik. Jo. Třeba tu bydlel nějaký pan Trabant, nebo slovo Trabant vlastně v tom významu znamená průvodce, souputník nebo dokonce i družice. No a v úvahu samozřejmě přichází i pojmenování podle toho smrdutého bakeliťáku z východního Německa, tedy podle Trabanta, jo? Ještě zajímavější je, že tahle ulice už vystřídala rovnou tři, a to úplně rozdílné názvy. Nejdřív to byla Kbelská. V roce 1952 se ale stala součástí delší ulice Rudé armády, která potom pokračovala i k dnešní ulici k Cihelně. No a v roce 1974 se Satalice oficiálně připojily k Praze a ulice se znovu rozdělila a tahle část samozřejmě potřebovala nové jméno. A někdo přišel s návrhem Trabantská. Tak, proč to tak je? Od roku 1974. Tak co, tipujete? Klidně mi napište, co si myslíte, na 777-937-777 a já vám ten význam už za chvíli osvětlím. Pokračujeme, dneska v pražském uličníkovi, jsme v ulici Trabantské a jsme v pražských Satalicích.

Novinka v podání Sebastiana a jeho Barcelona. Posloucháte Hit Radio City, no a jdeme pokračovat v našem příběhu. Pražský uličník nás tentokrát vzal do Trabantské ulice, kterou máme v satelicích, a dneska pátráme po tom, proč se vlastně ta ulice jmenuje Trabantská, jo? Možná, že už vás něco napadlo. Slíbil jsem vám odpověď, tak ano, možná se vám to zdálo jako nepravděpodobné, ale skutečně je to podle Trabanta. Je to fakt, no? Přímo v téhle ulici totiž fungoval velký autoservis vozů Trabant. A ne nějaká malá garáž, kde vám prostě Franta po práci vyměnil svíčky, jo? Podle městské části Satalice šlo dokonce o jeden z největších servisů Trabantů v tehdejším Československu. A proto se přímo do té ulice sjížděli v podstatě trabantisté z celého širokého okolí. No a když se v roce 1974 hledalo nové jméno té ulice, tak místní dominanta prostě byla jasná. Byl to Tráboš. Zrodila se tím pádem Trabantská ulice, což je mimochodem teda krásný příklad toho, jak vlastně vznikají ty názvy ulic. Žádný král, žádný generál, básník, prostě a jednoduše autoservis na Tráboše. Jo. A jestli vy vzpomínáte na Trabanta, jak to krásně smrdělo, když projel okolo vás. Co já jsem se v něm jako mladý kluk najezdil, no. Geniální bylo to řazení pod volantem, na to nikdy nezapomenu. Takže, Trabantská ulice, už víme, že se jmenuje skutečně podle toho bakaliťáku, podle Trabanta. No a jak to tam vypadá dneska? Představte si, že příběh Trabantské nekončí, protože když tam pojedete dneska, tak jeden Trabant tam na vás stále čeká. Tak si to otevřeme už za chvíli tady u nás na Hit Radio City.

0: Mark Hamber a taky Hit Radio City. Mám radost, když vysíláte se mnou a když to teda vyjde tak geniálně, jako napsal Michal. Tak to je velká náhoda. Výjdu z kavárny Motýl, sednu do auta, nastartuju auto, zapnu rádio a zatočím do ulice Trabantská, o které právě mluvíte. Mám i fotku toho Trabanta jako důkaz, ale nejde mi to poslat. No tak Michale, moc zdravíme. Ano, je to tak. Ta fotka toho Trabanta se bude hodit, protože my jsme tentokrát s pražským uličníkem právě v Satelicích, v Trabantské ulici. A dneska je to vlastně taková jako docela příjemná ukázka těch starých Satelic, jo. Z centra čtvrti vede směrem ke Kbelům taková široká silnice, kolem jsou rodinné domy, zahrady, jsem tam nějaká ta menší firma, no a stále samozřejmě taky automobilový provoz, jo. Takže auta z té Trabantské ulice úplně nezmizela. Ale mnohem lepší připomínku té historie ulice, tak najdete právě na křižovatce ulic Trabantské a Budovatelské. Protože tam stojí, přátelé, pam prada, opravdový Trabant. Je to tak. Městská část ho získala v roce 2023 a vlastně ho umístila do toho malého parčíku právě proto, aby připomínal, odkud to neobvyklé jméno ulice pochází a hlavně, aby to pochopili i mladší generace. Což mi teda osobně přijde jako absolutně geniální způsob vysvětlování názvu ulic, jo. Jenom si představte, že bychom tohle zavedli po celý Praze. Že bychom třeba v Jelení ulici měli na rohu Jelena, že bychom třeba v Koněvově ulici. Pravda, tam by byl trošku problém, ale to je jedno prostě. Takže v Satalicích je Trabant, hned u Trabantské ulice, aby bylo naprosto jasný, podle čeho se jmenuje. Takže symbolicky se vlastně po letech ten Trabant vrátil na místo činu. Tentokrát, pravda, už nepotřebuje servis, protože vůbec nejezdí. Tak přátelé, tohle byl dnešní pražský uličník, Trabantská ulice, která se skutečně jmenuje podle bakelitového Trabanta. No a příště, ve čtvrtek, další pokračování. Už teď se těším.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: But you're just a boy.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

Unconditionally, tohle je Katy Perry, vy posloucháte Hit Radio City. A i dneska v pondělí večer po 18. hodině pro vás máme to nejlepší z 80. 90. a taky z let milénia. Možná, že vás přesuneme zpátky do mládí, do dětství. A přesně o tom to je, aby jsme vybrali ty největší hity těchto tří dekád a společně na ně vzpomněli, jo? Naše Hit Radio Classic hraje vždycky každý všední den po 18. hodině, dneska nevýjímaje. A když vám řeknu jméno Venga Boys, tak je otázka, jestli vám to hned cepne, ale já věřím, že jo, protože v 90. letech Venga Boys jako to bylo... byla jako číslo jedna, jo? To byl nejlepší eurodance, který existoval. A vlastně ještě než vznikly Venga Boys, tak existovali dva nizozemští DJové, kteří objížděli španělské pláže autobusem a pořádali tam tak trochu ilegální party. Pánové se jmenovali Dansky a Del Mundo, no a jejich partybus se jmenoval Vengabus. A tam to vlastně celé vzniklo. Právě z tohohle blázince se nakonec dali dohromady Venga Boys a v roce 1998 vydali píseň, která má tři slova neustále se opakující. Vlastně čtyři. Boom, boom, boom, boom. Skladbu, která se dostala na jedničku britské hitparády a stala se jedním z absolutních symbolů eurodanceu konce 90. let. Mimochodem, jestli v hlavě slyšíte stále boom, boom, boom, boom, I want you in my room, tak to je přesně ta písnička a ten důkaz toho, proč to vlastně funguje i přes 30 let. Takže Venga Boys a malé lákadlo na dnešní večer. Boom, boom.

Tak tohle už je Alanis Morissette, která vám bude hrát za chvíli, a to přesně ve 12. Jirka pro vás připravil opět srdcovky, tentokrát s datem 21. září, tak rozhodně poslouchejte Hit Radio i dál. Já jsem Kuba Urban, budu se těšit zase zítra v 9 hodin, kdy se společně ponoříme zase do Prahy, zjistíme, co nového se děje okolo nás, dáme pár tipů a nebude chybět ani City Quiz. Užívejte si to, zvládněte pondělí, jo? Prosím vás, ať se nic nestane, a zítra přesně v 9 zase na vlně.

49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Přerušovaná kolona se táhne Pražským okruhem, a to od sjezdu z D5 směrem k D1, ale také ve směru opačném. Z více auty počítejte na Štěrboholské spojce a také na Barandáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Nedaří se vám otěhotnět?
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy jde do finále. Na 4,5-kilometrovém úseku směrem na Prahu mezi Kosmonosy a Bezděčínem už má většina silnice nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
10: V tuto chvíli dokončujeme práce na krajnicích a obnově technologických čidel. Provoz je po celou dobu tady zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy, tedy 2 pruhy pro každý směr.
2: Všechny stavební práce by měly skončit na začátku října. Vláda bude dnes schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude také jednat o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Začátek nového týdne s velkou oblačností, místy déšť a teploty většinou kolem 16 stupňů. Pocitovou teplotu ale bude snižovat čerstvý vítr. Po ránu se pak mohou v průběhu týdne objevit také přízemní mrazíky. Příjemnější počasí zřejmě dorazí o víkendu, kdy čekáme babí léto a teploty se znovu vrátí nad 20 stupňů. Teď se ještě podíváme k nám. Začínají tradiční podzimní srdíčkové dny právě v těchto chvílích na slavnostním zahájení na náměstí Míru. Jde o zábavné odpoledne pro děti a dospělé. Na děti tady čeká maskot akce a také klauni Ferda a Foxík. Chybět nebude malování na obličeji a další soutěže a pro maminky škola líčení. Vystoupí například Monika Absolonová.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Odpoledne většinou zatažené, oblačné a také větrné, fouká chladnější severozápadní vítr. Ustávat bude až na večer, maximální teploty kolem 16 stupňů.

Krásné pondělí a také dobrou chuť k obědu přeju. 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů. Navíc takhle k obědu není nic lepšího podle mě, než polední pauza v pondělí. Jo, ta by samozřejmě extrémně krátká, měla by trvat minimálně jednou tolik, ale pondělní polední pauza, to je prostě nádhera. Tak si pojďte maličko odpočinout, já vám děkuju za to, že posloucháte srdcovky, pravidelně nebo klidně dneska je poprvé. A když děkuju, tak poděkuju ústy Alanis Morissette. Srdcovka číslo 1, thank you.

0: první srdcovka na pondělí, Alanis Morissette, Thank You. A přesně v tomhle rytmu se ten pondělní den většinou pohybuje. Byť je teda extrémně rychlej, ale tohle je naše pracovní morálka. Není to vlastně jako špatný, je to tak jako na pohodu. Tak mějte dnešní první pracovní den tohoto týdne na pohodu a zítra jdeme právě teď. Jdeme na další srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my si dáme rok 2005. Schválně. Teď na vás mám úkol. Zkuste zapátrat v paměti a vybavit si sebe sama v roce 2005. Nejenom, co jste měli na sobě, kde jste byli, s kým jste byli, co jste dělali, pracovali jste, chodili do školy, ale zajímá mě, jaký jste měli účes v roce 2005, před 21 lety. Tenkrát hodně frčel Melír i u kluků. Dneska za Melír v kadeřnictví zaplatíte půl království a princeznu k tomu, ale tenkrát jsme si dělali Melír doma sami přes takovou čepici, co v sobě měla dírky. A těma dírkama jste háčkem kovovým protahovali prameny vlasů. Jo? Pak už stačil jenom peroxid, nechat působit a hotovo. Pamatujete si to? Taky jste si takhle dělali melír? Jestli ano, tak si určitě vybavíte tu bolest, když vám někdo rejpnul tím háčkem kovovým do hlavy, když vytahával ty pramínky. Když se potom takhle sundali tu čepici z té hlavy, tak vlastně tam jsme vypadali jak dikobraz, že jo? Jenom takhle ty žlutý, bílý pramínky vlasů tam takhle jako trčely, no pak si šel člověk umýt hlavu a byl šťastný. To bylo celý. 21 let zpátky. Stalo to dohromady 90 korun. Nádhera. Tak pojďme zavzpomínat na dobu Melíru a to diskotékovou srdcovkou, která v roce 2005 opravdu zbořila všechny hitparády. Tady je na Hit Rádiu srdcovka číslo 2. Sean Paul.

0: se prostě opravdu nehraje. Takhle. Jiný rádia ji nehrajou. Tady na Hit Rádiu v srdcovkách má jasné místo Elton John.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky s Hit Rádiem s Jirkou Pelnářem. Mám tady zprávu velmi zajímavou, kterou musím přečíst do vysílání. Není podepsaná. Asi tuším proč, ale píše se tady. Čau Jirko, díky za dnešní srdcovky. Moje pracovní morálka je na bodu mrazu. Sedím v kanclu, v módu dělejte si, co chcete. Dneska na své zaměstnance nemám náladu. Tak jsem si udělal kafe, zatáhl závěs přes okno, zamknul dveře a dělám, že mám videokonferenci a u toho poslouchám srdcovky. Někdy je ten život ředitelů náročný. Tak hezky pondělí. Jako vážně? To je strašně těžký, to je extrémně těžký, evidentně, jo, zamknout se v kanclu a dělat, že tu nejsem, abych měl klid, to je neuvěřitelná oběť. Já teď musím normálně zkontrolovat tady to telefonní číslo, jestli to náhodou nepíše náš ředitel, protože to je, kdyby to psal on, to je úplně jako jeho styl, takhle v pondělí, ale zjistím si to potom. Každopádně ano, ano, nebudu to zlehčovat, chápu, že je to velmi těžký. Máme to těžký v pondělí úplně všichni a možná, že i vy dneska jste jako v módu, hele, je mi to vlastně jako jedno, dělejte si jako co chcete. Jo, když někdo přijde, v angličtině je to takový jako, že někdo přijde, něco vám říká, vy mu na to jenom řeknete whatever, jo, whatever. Tak pojďme si dát dneska pondělí ve stylu whatever. A pokud whatever, tak jediný whatever, který opravdu stojí za to, je od skupiny Oasis. Tady na Hit Rádiu. Čtvrtá srdcovka. Jak jinak než whatever. Tak hezký pondělí.

0: Pokud nepoznáváte Sugar Babes na Hit Radio Run for Cover.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Byla to pátá srdcovka, samozřejmě pokud máte rádi Sugar Babes, tak věřím, že teď vám naběhla i ta husí kůže, protože i tohle je hit, který se velmi často nehraje, což nechápu proč, za mě jako skvělej, výborná, výborná věc. Proto taky byla tady u nás na Hit Radio v srdcovkách. Je pondělí, 12 hodin 25 minut, pondělí je náročný, tak i tak, zkuste si najít malou chvilku jenom pro sebe, jo? Jenom pro sebe. Vemte telefon a udělejte opravdu něco pro sebe. Nechte si zahrát na Hit Radio to, co máte rádi. Co vám zlepší pondělí? Srdcovka na přání bude za chvíli 777-937-777. Pojďte si dát něco, co vám nejenom zlepší pondělí, ale dá ještě i trošku pracovní morálky, energie, prostě cokoliv, co potřebujete. Ještě jednou srdcovka na přání za chviličku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Je tady teorie, že podzimní měsíce probouzí v chlapech zvířecí instinkty a plodnost graduje. Jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěla říct, že se to nemyslím.
2: Já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne?
1: To říkám, že s tím nesouhlasím. Takže takhle, jo, pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, stražená srnka, tak to my jedeme společně.
2: Jako při pondělku jsem i já stražená srnka teďka.
1: No, ne, jenom při pondělku.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Green Day na Hit Radio. Věřím, že vám udělali radost. V našich srdcovkách je 12.35.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A my jdeme na srdcovku na přání. Pobavila mě tady zpráva Lukáše, který píše: čau, jsem mrtvej, potřebuju skútr, dík. A to je celý. Já říkám, OK, jasně. Jestli je nějaká kapela, která dokáže probudit i mrtvýho, tak jsou to jedni skútr. Tak tady je rok 1996. Krásná předělávka původního hitu z 80. let. Srdcovka na přání, na Hit Radio. Dejte volume doprava, teď říkám, tohle vás postaví na nohy. In the midnight hour.

Scooter Rebeliel na Hitládiu. Na Hitládiu. 12 hodin 38 minut. Krásná zpráva mi tady přišla. Perfektní hudba po obědě na probrání, na cvičení ideální, nebo když po vás chce šéf přeskočit normy v práci. Super! No tak není zač. Druhá zpráva, ta mě taky pobavila od Pavla a ten píše: čau, Scooter, miluju. Je mi 43 let, nechápu, jak jsem na tohle kdysi mohl tančit. Teď bych měl infarkt. Přesně. To je takovej nátřesk energie, nepochopitelný. No, tak trošku zvolníme tempo, další srdcovky nás čekají zítra, opět ve 12 hodin, teď Taylor Swift, děvčata, pro vás.

Taylor Swift v srdcovkách, je 12 hodin 42 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, ve 13 hodin nejnovější zprávy, samozřejmě do 13. hodiny ještě skvělý hity jako Erik Fritz, Shakira, Eva Farna, Mirai, zároveň je super, že už je pondělí. Já vím, že člověk se takhle jako na to nedívá, ale my jsme na tohle pondělí strašně čekali, protože dneska nám začíná týden, ve kterém vám na konci v pátek rozdáme 50 tisíc korun na ruku. A to v naší hře Kdo pak to zvoní ve snídaní šampionů. Podrobnosti na webu hitradio.cz.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Prince s hitem Call Me, doporučuju, najděte si videoklip, ale asi se na něj, chlapi, nekoukejte ve firmním počítači. 12.58, dáme si nejnovější zprávy. Lucie je připravena, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, na silnicích máme klid, příjezdy i výjezdy z metropole jsou bez zásadnějších komplikací. V těchto chvílích to platí také pro centrum metropole. I tady projedete pouze s nárazovým zdržením. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Operátor O2 má od 9 ráno výpadek pevného internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Problémy hlásí uživatelé z celého Česka. Společnost výpadek potvrdila na síti X. Začal týden hokeje. Další ročník náborové akce pro malé sportovce potrvá do neděle. Dětem je k dispozici 150 klubů po celé republice. Rodiče se seznámí s detaily tohoto sportu a děti se vyzkouší i různá cvičení. Popisuje manažer projektu Pojď hrát hokej Tomáš Kres.
7: Mají tam hrazdičky, ty, co neumí vůbec brusle, ty, co prostě už trošičku na tom umí stát. Tak bez hrazdiček, je tam soubor různých her, lidi tam i ukázku hokeje, takový druhý třídy. Rodiče by měli jít na naše stránky Pojď hrát hokej.cz, tam je rozcestník, kde si zadají, kde bydlí a on jim to navede na nejbližší zimní stadion a stačí přijít.
1: Akce je určená pro děti od 4 do 10 let, ti navíc dostanou i motivační dárečky, jako jsou třeba kulichy nebo náramky. Americký hamburger už není levným jídlem v New Yorku, Washingtonu nebo Kalifornii, už není výjimkou burger za $30, tedy zhruba 600 korun. Hlavním důvodem je prudké zdražení hovězího masa. Americké chovy sužuje dlouhodobé sucho a počet kusů skotu je nejnižší za posledních 75 let. Teď se ještě podíváme k nám. Dopravcům v Praze se od zavedení nástupu všemi dveřmi v autobusech snížily tržby. Projekt měl od srpna 2025 urychlit odbavení. To se povedlo. Zpoždění se zkrátilo v průměru o 5 minut. Revizoři ale zaznamenali několikanásobný nárůst černých pasažérů a s tím souvisí i propad tržeb o 35 milionů korun.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Odpoledne většinou zatažené, oblačné a také větrné, fouká chladnější severozápadní vítr. Ustávat bude až na večer, maximální teploty kolem 16 stupňů.
5: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Je pondělí, 13 hodin, 3 minutky, máte po obědě pocit takzvané gastrodemence? Buďte v pohodě, to je prostě naprosto normální. Člověk se jako nají, pak se mu nic nechce, v tomhle počasí navíc ideálně by si šel i jako lehnout. To je jenom v tom dokonalém světě, to se u nás jako nestane, ale můžeme si alespoň to odpoledne zpříjemnit tím, že si budete poslouchat hudbu, kterou máte rádi, a to uslyšíte vždycky jenom tady u nás na Hit Rádiu. Co jsem pro vás nachystal? Skvělý mix, jo? Takhle, kdybyste teď přišli do nemocnice, že potřebujete infuzi a já byl doktor a napíchnu vám kapačky, tak vám přesně do toho dám. Jay-Z, Alicia Keys, Teddy Swimse, Krištofy a Davida Guettu. Takhle dohromady do jednoho mixu. Tak, natáhněte ruku, já napíchnu kanilu a tady to máte. Tohle je energie na pondělní odpoledne. Tohle je Hit Radio.
5: Hit Radio City.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč.

procítěný a taky příjemně utahaný, ideální na pondělí. Tedy Swims, Lose Control ve 13 hodin a 14 minut. Pokud potřebujete probrat, tak samozřejmě ještě taky trošku zrychlíme tempo. Každopádně mám pro vás teď takovou malou challenge, co byste si mohli vyzkoušet s kolegama v práci. Dneska je to přesně 36 let, co padl světový rekord v rychlostní mluvě. Znáte někoho, kdo fakt jako mele pantem? Kdo prostě se nadechne a bum a jede, že nestíháte? Tak pozor, jo. Za 56 sekund, tenkrát před těma 36 lety, bylo vysloveno 595 slov. 595 děleno 56, to je skoro 11 slov za vteřinu. To musela být žena. To není normální. Znáte nějakou takovou, co by to zvládla? Jo? A proč zrovna vaše máma? Ne, ale 595 jako na rovinu, to je nesmyslné. Takhle ještě si dovedu představit 595 nadávek za volantem. To ano, to jako rozhodně, v pondělí určitě. Ale za 56 vteřin, tak to vůbec, to je prostě macec. Já třeba v pondělí za 56 vteřin nenapočítám ani do 50. Jay-Z, Alicia Keys, schválně, vemte stopky, zkuste si něco říct a klidně mi napište, kolik vám to vyšlo.

0: Justin Bieber a Ed Sheeran. Ten samý Ed Sheeran, co teď dostal ban. Jo, normálně jsem kolej něj, točí úplná hysterie. V Irsku ho z playlistu úplně smazalo jedno rádio. Eda Sheerana. Proč? Protože málo mluví o Gaze. Takže politika. Ale pozor, jo, ten paradox. Oni ho nestopli, protože říká své politické názory, ale protože je neříká. U nás je to obráceně, že jo? Své o tom ví třeba Tomáš Klus. No nic, Ed Sheeran si tím teď hold bude muset projít a možná hledat svoji fanouškovskou základnu jinde. U nás na Hit Rádiu jí má určitě. Tak ještě třeba může zkusit okolní země, nevím, Polsko, v pohodě. Může zkusit Německo. I když tam by se asi musel přejmenovat z Eda na Achmeda. Tohle jsou Imagine Dragons. Dáme si za chvíli tady na Hit Rádiu. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je hit, který spojuje generace, protože samozřejmě v 70. 80. 90. tak se to hrálo, teď 21. století, rok 26, hraje se to taky, akorát v trošku jiným hávu. Ale je krásný, že tohle je to, co nás spojí dohromady. A co nás taky pojí dohromady a taky se hraje trošku jinak, tak to je fotbal. A pozor, český fotbalový nároďák tak opět bude mířit na fotbalové trávníky. Čeká nás dvojzápas. Budeme hrát dva zápasy doma, hrajeme 26. září proti Chorvatsku a 29. září proti Anglii. Pak tam máme ještě Španělsko. Jo, tohle je prostě jako skupina smrti. Na druhou stranu zase můžeme být vlastně jako rádi za to, že se kluci probojovali do Ačka Ligy národů a že takovýhle mega světový týmy se dostanou sem k nám do Česka. No, doufám, že přijdete fandit. Těším se na vás s mikrofonem na stadionu jako každý domácí zápas fotbalový repre a navíc se na vás taky budu těšit i v průběhu mezi zápasama a to v jednotlivý dny v Repre Fanfestu. Bude to úplně poprvý, co Repre Fanfest bude od 26. do 29. To znamená, že i ve dny, kdy se nebude hrát, tak Fanfest bude. Můžete se těšit na autogramiády hráčů, otevřený trénink a taky partnerské zóny. Vstup je pochopitelně zdarma. Takže ještě jednou, 26. až 29. Repre Fanfest. Je to samozřejmě před stadionem, hraje se to ve Fortuna Aréně a 26. nás čeká zápas proti Chorvatsku, 29. zápas proti Anglii. Buďte u toho s náma.
1: Partnery reprezentace jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

La, anebo taky Around the World. Je 13 hodin, 43 minut, jestli si taky chcete zpívat la la la la a dát si třeba klidně týden, dva, možná vlastně i měsíc volno v práci, tak můžete, my vám to zaplatíme. 50 tisíc korun na ruku je totiž ve hře už tento pátek, a to v naší hře Kdo pak to zvoní? Ve snídaní šampionů funguje to tak, že se prostě přihlásíte do hry, pak v 7 hodin ráno posloucháte Hit Radio, jakmile ve snídaní šampionů zazní zvonek na dveře, tak vy máte 30 vteřin na to, abyste otevřeli. Jakože reálně, teď ne virtuálně, ale reálně otevřete prostě jako dveře u vás doma a když tam budeme stát, tak vám ty peníze dáme. A my tam opravdu jako stojíme. Jo? Každý den jsme u vás doma, jo? Nebo u vašich sousedů. A když nám otevřou, tak minimálně 5000 dostáváte na ruku. Pokud nikdo neotevře, tak další den dáváme 1000 vždycky navíc do banku. To podstatné je, že je úplně jedno, kolik bude v banku ve čtvrtek, protože v pátek je to jasný, v pátek se prostě hraje o 50 000 korun. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz. No a kdyby náhodou jsme u vás zazvonili zítra ráno, tak zítra ráno je ve hře 8000. Tak držím palce.

Amik nebo Karok nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěru další odpolední hodiny Linkin Park na Hit Radio. Hned po 14. si dáme například Činasky, taky Hamtrix a jejich Oscarový hit. No a čeká nás i náš pořad Pravda nebo Bullshit. Ještě předtím aktuální doprava. Tak snad to na silnicích teď taky nebude. Bullshit. Plný.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony vás potrápí na Barandáku kvůli dopravní nehodě před vjezdem do Dobřížské ulice. Zdržení je také na Pražském okruhu, na úrovni Jinočan a Ořechu, pokud jedete dál k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Deňková. Topná sezona se rozjíždí, teplárny reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín je tak podobný jako v loni a odpovídá průměru za posledních zhruba 15 let. Uplynulá topná sezona byla intenzivnější než v předchozích letech, meziročně byla chladnější o 5%. Voliči obdrží hlasovací lístky do svých domovů nejpozději v úterý 6. října. Zpravidla to ale bývá i dříve. Jak budou lístky vypadat, popíše mluvčí ministerstva vnitra Adam Rozler.
6: Hlasovací lístek pro komunální volby je specifický tím, že všechny volební strany jsou uvedeny v oddělených sloupcích na jednom lístku, často i obou straně. Tam, kde se souběžně konají i senátní volby, tak dostanou voliči sadu lístků, kdy každý kandidát na senátora je uveden na samostatném lístku.
1: Hlasovací lístky pro senátní volby budou mít v prvním kole barvu žlutou a lístky pro volby do zastupitelstva obce budou šedé. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude v 11 hodin našeho času. Vítězky pak narazí v další fázi na Španělsko nebo Kazachstán. A teď se ještě podíváme k nám. Výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu je od soboty otevřena pro širokou veřejnost. K vidění je svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo korunovační roucho z roku 1653. Vstup je zdarma a výstava je otevřena každý den od 9. do 17. hodiny.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Odpoledne většinou zatažené, oblačné a také větrné, fouká chladnější severozápadní vítr. Ustávat bude až na večer, maximální teploty kolem 16 stupňů.
5: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne nás na Hit Radio čeká další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. To znamená, že opět budeme probírat téma, které tady mám od vědců. Budeme zjišťovat, jestli vědci opravdu mají správný pohled na svět, a nebo je to všechno úplně jinak. Připravte si telefony a vaše názory budete je potřebovat.

0: Oscarový hit na Hit Radio Huntrix a Golden je 14 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Každý den si tady ve 2 hodiny vždycky povídáme spolu velmi otevřeně. Bez obalu, často na tenkém ledě. Ve středu máme roletu dvojsmyslů, to je jako víc než tenký led. Tam mám pocit nejenom, že to křupe, ale že už občas jsem se jako namočil v té studené vodě. Ale dneska tak máme pravda nebo bullshit pořád. A já tady mám další téma od vědců. A naším úkolem bude zjistit, jestli je to pravda, anebo ne. Nic složitýho. Dneska to máme tak, že
1: vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci. Vyloženě trpí. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že prostě asi bychom to možná i chtěli udělat, víme v hlavě, že bychom to měli udělat, ale potřebujeme to odkládat úplně na poslední chvíli a nechat to opravdu až ve chvíli, kdy to všechno začne hořet. Už nás to i trošku pálí a pak teprve na tom začneme pracovat. Jasně, potom třeba den nespíme, ale všechno to uděláme najednou. A vlastně kolikrát to uděláme i dobře, jo? Ne vždycky, ale uděláme. Já třeba sám za sebe můžu říct, že do této třetiny rozhodně patřím, jo? Někdo tomu říká prokrastinace, já tomu jenom říkám, že jsem línej, ale mám to už tak zažitý, že vím, že na to mám ještě týden, 3 dny, 1 den, zítra to je, tak večer prostě jako začnu. A jedu klidně celou noc, ale udělám to. Na základní škole jsem to takhle měl i s domácíma úkolama, prostě přestávku před hodinou se to všechno stihlo. Učil jsem se na poslední chvíli a vlastně celý život s tím takhle jako procházím. Takže za mě rozhodně ano. Jak to máte vy? Jste v této skupině? A nebo si myslíte třeba jenom, že třetina je až moc velké číslo? A nebo naopak malé? Dejte vědět 777-937-777 a prosím pěkně, pište hned, jo, tohle nenechávejte na poslední chvíli. Máme na to jenom 2 hity. Tím prvním budou Činasky.
2: Potkal jsem tě zase.

0: Posloucháte Hit Radio, je 14 hodin 13 minut, nejvyšší čas zase si spolu popovídat.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci. Co si o tom myslíte? Je tady spousta zpráv na WhatsAppu 777-937-777. Tohle mě hodně jako pobavilo od Martiny. Ahoj, jsem stejná jako ty a celý život se držím svého vlastního pořekadla. Co můžeš udělat hned? Odlož na poslední chvíli. Tohle zbožuju, to je fakt skvělý. Další. Ano, tak takhle to přesně mám, je to pravda, pod to se podepíšu, dost věcí odkládám a pak, když to udělám, tak si říkám, proč jsem to neudělal hned, teď to nic přece nebylo. No, to známe všichni, máme tady i nějaké hlasovky, tak schválně.
2: Já si myslím, že v tomhle jsou odborníci chlapi. Nemusí se jim to připomínat každý rok, že aby to udělali. Já třeba už pár let čekám, až mi partner dodělá perkolu. On mi říkal, že to stihne do 80, ale já tenkrát myslela, že to stihne do 80 let mojí maminky. A mamince už je 85 a pergola pořád není hotová.
0: Jo, to chápu. To je, kdybych to bylo u nás doma, ale tak to je koníček, že jo, to není práce. Ale tohle je taky zajímavý. Můj bývalý odkládal 10 let rozvod. A jak si se k tomu dokopal až s jinou? Asi potřeboval ten správný impuls. Teď s odstupem času jsem vděčná. Taky jako zajímavý, taky ze života. Ano, to je prostě jako prokrastinace v každém odvětví a v každém věku. Tak co, co si myslíte?
1: Vědci
0: tvrdí, že je to tedy třetina Čechů. Je to reálný číslo? Je to málo? Je to moc? Jak to máte vy? Ještě dáme jeden song a těším se na vaše zprávy. 777 937 777.

0: Damiano David na Hit Rádiu ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A původně jsem tady na to rozuzlení chtěl jít po první písni, ale když dohrála Adele, tak jsem si říkal, že ještě jednu počkám. Udělám to potom. A to je vlastně jenom asi důkaz toho, co tady dneska řešíme, protože
1: vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci, ale že to opravdu jako vyžadujeme, že to potřebujeme k tomu, aby jsme vůbec tu práci mohli udělat a kolikrát, aby jsme se na ní soustředili a vlastně jim třeba udělali i jako dobře, jo? Pod tlakem vznikají diamanty, to se říká, to je jasný, to víme. A tak jsem se ptal, jak je to u vás a vypadá to, že nenašel jsem tady jednu jedinou zprávu na WhatsAppu. Že by to někdo dělal jinak, než my ostatní, co všechno píšeme, že jedeme všechno až na poslední chvíli. Jo, tady. Čau, prostě, jak se říká, co můžeš, odlož na zítra, máš dva dny volno. Pavel, no jasně, pochopitelně. Ahoj Jirko, já jsem celoživotní chronický prokrastinátor. Jana, já ani chápu. Já jsem dostal knížku Jak bojovat s prokrastinací. Přečtu si ji zítra. Až. Co se k tomu nedostal? No, takže pojďme to zkrátit. Tady si myslím, že
1: vědci
0: asi pravdu nemají. Souhlasím tady s další zprávou, kde se píše, já bych i věřil, že je to půlka a ne třetina. Takže já si myslím, že vědci v tomhle případě nás Čechy vůbec neznají. Protože jestli my něco jako umíme, fakt jako dobře, tak je nechat tu práci na potom. Tak se tím říďte, dyť je pondělí. Máme před sebou ještě celý pracovní týden.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
4: Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Houdini na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Tady si tak pořád projíždím všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 nebo i mě na Instagram přímo do zprávy. A našel jsem tady krásnou zprávu a to je fotka z O2 Areny z Davis Cupu od našeho výherce Michala. Já jsem strašně rád, že Michal tam dorazil, že si to užil a že vám takhle můžeme dělat radost. Jo, o lístky na Davis Cup, který se po 13 letech hrál v O2 Areně, tak o ty jsme hráli tady v čase mezi 12 a 15. No, kluci to zvládli. Bylo to teda neuvěřitelný, nervy drásající, fantastická atmosféra. To je jako, tady aspoň ten světový tenis vidí, o co opravdu minimálně v Česku přichází tím, že udělali teda ten nový systém celého turnaje Davis Cupu. Když 3-8 týmů odjede někam pryč a tam to prostě celý odehrajou a bohužel prostě ta atmosféra tam není taková, jako když se to hraje to finále v zemi jednoho z těch finalistů. No, nedá se nic dělat. Každopádně, my jsme to zvládli, ale taky to zvládlo Slovensko. To zažívalo úplně stejnou euforii, možná na Slovensku ještě o kousek vyšší. Když postupili přes Řecko, tak budeme držet palce. No a aby jsme to měli kompletní, tak holkám začíná finále kdysi dávného Fed Cupu, teď už tedy Billie Jean King Cupu, tak začíná zítra, tak budeme držet palce. Děvčata jsou tam a je to takové tenisové želízko v ohni. Takový tenisový, žhavý tenisák. Takže ne, budeme držet fakt jako palce. Holky na to mají. A vlastně naši kluci taky. Hit Radio fandí tenisu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to radio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to.
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to. Bude vás škrabat v krku, ale už budete mít jako nový. Poslouchejte.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.

slovy, ale vlastně teoreticky popisuje jedním slovem celou tuhle partu. Amazing. Ano. Jestli je někdo amazing, tak jsou to Aerosmith. Na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut jsme si užili tuhle nádhernou 4,5 minutovou věc a vlastně je to taková jako hezká pozvánka na srdcovky, které vás opět čekají zítra ve 12 hodin. Já se v něj na vás budu těšit. Klidně můžete psát i takhle jako v průběhu dne, co byste v srdcovkách chtěli slyšet. Určitě to nějak jako vymyslíme. Mám tady nějaký kontakty, něco to tady dokážu zařídit. Dělám si legraci, tvoříme je spolu. Tvoříme je spolu ty srdcovky. A věřím, že to je ten důvod, proč vás to tak baví. Protože slyšíte přesně to, co máte rádi. Za chviličku, taky to, co máte rádi. A možná i vaše děti. Rose a Bruno Mars a PT. Nebude chybět ani Anastasia. A od 15 hodin naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, přeju klidný pondělí. A zítra ve 12 tady na Hit Radio. Naslyšenou. Tak se smějte.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Dlouhou kolonu jste hlásili od Černáku a také zároveň od Hloubětína. Pokud vyjíždíte z Prahy ven, kvůli dopravní nehodě popojíždíte minimálně 15 až 20 minut. Zdržení do 5 minut, to je Barandák a Dobřížská ulice směrem na Smíchov. A přerušovaná kolona se tvoří na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a pak na úrovni Ořechu směrem k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Obchody nad 200 metrů čtverečních budou o nadcházejícím státním svátku na Den české státnosti v pondělí 28. září zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době. Výjimku mají obchody na letištích nebo nádražích a také lékárny a čerpací stanice. Magistrát chystá projekt rekonstrukce azylového domu pro lidi bezdomova v Tusarově ulici, který provozuje armáda Spásy. Kapacita má být 60 standardních lůžek a 20 lůžek se zvýšenou podporou pro klienty, například po hospitalizaci s omezenou mobilitou nebo seniory. Odhad nákladů je zhruba 210,5 milionů korun. Pražský dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D, který bude spočívat ve výstavbě stanice metra Libuš. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města. První úsek by měl začít podle harmonogramu jezdit v roce 2032.
6: Jako to muzeum jako strašivě prokouklo.
4: City Extra.
5: Oživené známé kresby Josefa Lady nabízí interaktivní expozice, která vznikla v Ladově památníku v Hrusicích u Prahy. Obnovený je celý objekt, včetně zahrady. Návštěvníkům slouží nové sociální zázemí a parkoviště. Pokračuje vnuk malíře Josef Lada.
6: Jako to muzeum jako strašivě prokouklo a skutečně jako tou expozicí do toho 21. století jako vniklo, přišlo se tady interaktivní prvky, které tady dříve nebyly. Nejsou tady sice pověšený jako desítky obrazů nebo reprodukcí, ale je to prostě děláno jiným způsobem a návštěvník si přijde na své, protože ty věci uvidí, jak by řekl, v jiné dimenzi.
5: Práce trvaly zhruba rok a vyšly na 18 milionů korun. Odpoledne většinou oblačné, postupně zatažené, výjimečně přeháňka, zůstává větrno, fouká čerstvý severozápadní vítr. Teploty dnes pouze do 16 stupňů.
4: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
7: To je přímo počasí, zalét si spolu do pelíšku. 3 minuty po 3 hodině posloucháte Hit Radio City. Vincent, Andrika i Dominik, jsme zpátky.
8: Krásný, dobrý den.
9: Vítejte v našem pelíšku.
7: Pelíšky dvě začínají právě teď, čeká nás toho spoustu, ale hlavní je, že jsme zpátky. A to je signifikantní vlastně pro mě. Já jsem doufal, že mi někdo z vás řekne, nebo už tady budou skákat zprávy. No ne, jenom v rádiu zpátky. Jo, i na těch. No,
9: jak
7: nic.
9: To myslíš?
7: No právě. Jako nejenom tak zpátky v éteru, on air, ale online
9: tak
7: sem.
9: Tak lidi, za chvilku vyčkejte a zjistíte, o co jste nepřišli.
4: Hit Radio City.
7: Lépe bych to neřekl, ale víte co, ty skutečný nejbližší přátelé máme vždycky u sebe. Jako my, právě teď. Ahoj!

0: Dneska, jdeme zpátky. 15 hodin, 10 minut, posloucháte Hydrádio City. Andrejka, Vincent, taky Dominik, ten je zpátky dvakrát. Snad aspoň, že je zpátky jednou, někoho zajímá. A tohle Jennifer Lopez, Pitbull. Hezké pondělí. No tak kamarádi, akce, která se úplně nepovedla, nevydařila, zkusili jsme to.
1: Já to řeknu, ať to má tu slávu. Co ty na to?
0: Pojď.
1: Milí posluchači rádia, milí posluchači sociálních sítí, milí posluchači všeho, co na světě má smysl. Měli jsme teď konc dlouhé období sucha. Období něčeho, co všechny bolelo. Duše naše strádala. Chléb náš vezdejší nám nikdo nedal. Ale Dominik Vršanský, ten slavný instagramer, influencer, se vrátil na scénu a dopřál jí ten déšť, který již dlouho potřebovala. Vítej zpátky, Domčo.
2: Děkuju.
0: Andrejka se usmívá, takže ty jsi jedna z těch, co je ráda.
3: Já jsem nadšená, Domí, strašně se mě chyběl půl roku, to je hrozně dlouhá doba, jak dlouho si to mohl takhle vydržet?
0: No to není o tom vydržet to, přátelé, kdo zvažuje jenom takový detox? Já vám to řeknu rovnou, stačí detox.
1: Já nevím, jestli pro přátelé, co to poslouchají na druhé straně, by ten detox znamenal i bez platu, víš?
0: Jo, takhle, no.
1: Že proto by ten detox je něco jiného než pro ně.
0: Takže sociální sítě, jasně ne jako práce, teď to dejme obecně na tu rovinu, používání Instagramu, Facebooku. Měsíc stačí. Já jsem psychologicky jako vlastně si splnil ten cíl za měsíc a půl a pak jsem si říkal, OK, no, ale já jsem takový jako velký gesta, že? Drama queen, jasně. Tak jsem odešel ze vší parádou teatrálně.
3: Ano.
0: A teď jak se vrátit?
3: Nechtěl jsi se po měsíce vrátit, byť už by to klidně šlo.
1: Takže si říkal.
3: Ano. A po čem se ti nejvíc stýskalo?
0: Já jsem to hledal. Určitě se mi nestýskalo, přátelé, po tom influencerství jako takovém. Proto jsem, přísahám Bohu, nenapsal o žádnou spolupráci, jakože se vracím, chci penízky, nechám to téct, jako řeku, chci vás jenom bavit, protože to je má pozice na sociálních sítích.
1: Milý prací prostředku, mám grandiozní vrácení. Chci říct, že jsem si očistil duši tím odchodem. Nechcete to očistit se mnou vaším novým práškem?
0: Takhle to tam budu postupně dostávat. Každopádně, přátelé, ať už jste si všimli, že jsem na síti, nebo ne. Já jsem rád, že jsem pochopil, proč jsem na tomto světě. Abych se vás snažil bavit, ne?
1: No jasně.
0: Stejně jako ty.
3: No bylo na čase.
0: Tak jsme zpátky. Stejně jako my.
1: Eva Farná, to taky baví lidi, prej.
0: Perpetuum mobile jede furt, tak to bude vždycky.
1: Jak tvůj instač.

0: Vteřiny utíkají. 20 minut, hezké odpoledne. Jenom si nejsem jistý, že dá patřičně zvládnu vyslovit jméno toho autora. No, jestli Andrejko, můžeš potom návratu, prosím tě. Jak se jmenovala ta kapela? Já to nevyslovím
1: snad. Já tady koukám do tvých papírů.
0: S patřičnou výslovností.
1: Je to tak nějak American Outhorse?
0: To je přízvuk, pane bože.
2: Tady my máme takovou kliku, že ty pořád, co se zvrátila z té Ameriky, tak ti nezůstal přízvuk jako Adamovi Mršíkovi.
0: To se děje někdy, ale co ti zůstalo, protože tě tady budíme?
1: Ano, je to jetlag, přátelé. Já jsem na to nikdy netrpěla. Vlastně jsem se vysmívala lidem, kteří tvrdí, že mají jetlag, protože jsem si říkala, vyspi se a budeš dobrý. A teď jsem jeden z nich.
2: To je krásný, víš, já jsem v Česku nikdy na jetlag netrpěl.
0: Nevěřím na ně.
1: Tak párkrát jsem si pocestovala, ale nikdy jsem ho nepocítila tak jako teď.
2: Protože teď... jsi byla doma. Ty to nevidíte, jo, ale Andrejka dneska opět přišla s americkou vlajkou na ruce. Můžete mi prosím
1: zdát.
2: Říct, co jako... Jak se řekne slovo J-E-B-E, aniž bych to řekl prostě v rádiu?
1: Očarovaná?
2: Co blázní české influencery, že tak strašně toužíte po té Americe?
1: To bys musel, Vincente, zažít.
0: Děkujeme za cestopis.
1: To se nedá přenést. To tam prostě musíš být a musíš být odčarován.
0: Dobře, pardon, my to jenom z druhé stránky teda budeme vnímat, dobře? Protože my ten tvůj jetlag teď musíme brát do hry, stejně jako vy jste v práci a někdo se vrátí, říká, že má jetlag. Kolik dní je to přípustný? Budeš se na to jako trošku vymlouvat?
1: Tak jako myslím si, že přípustný je to 14, ale když chceš být statečný, tak týden.
2: Jakože 14 dní máš výmluvu na to, že jsi byla na dovolený, že budeš unavená v práci.
1: Myslím si, že takový menší jetlag se už týká lidí, kteří cestují.
2: On jí vypl mikrofon.
0: Já mám ruce tady.
2: Já jsem to viděl, ty jsi vypl mikrofon normálně.
1: Kteří cestují z Prahy do Ostravy.
0: Z Prahy do Ostravy, tam je 20 minut posun. Pozor, opravdu.
1: Tam je dobrých 20 minut.
0: Takže to, když si dáme na ty dva týdny z Ameriky 9 hodin, hele, jeden den se vymlouvat na Ostravu
1: a,
0: můžete.
1: A představ si, jak je nepříjemných 20 minut a co teprve 9 hodin.
2: No a navíc spousta lidí, co je v Ostravě, tak potom říká, že tam třeba 3 dny nespali. Tak to je asi tím jetlagem, že jo?
0: To je jetlag všechno na stroj.
3: Hit Radio. Everybody get up.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City. Máme 3 minuty po 3:15. Hezké proměnlivé pondělí. Půloďka za námi a už čtveroroční období tady zpívalo. Co ale je novinka, tak zítra končí éra nuceného kardia na Petřín. Po 2 letech zase začne jezdit lanovka. Máte s pětou nějakou první pusinku, nějaký hezký zážitek s tímto místem?
1: A já mám. A vlastně nevím, jestli je hezká nebo ne. Každopádně já mám narozeniny v únoru. Říkám to hlavně pro vás, kluci. Budeme
0: máme
1: určitě tady.
0: To si zapíšem příště.
1: Nicméně můj bývalý chlapec mi chtěl udělat takový hezký překvapení na Petříně. A dokážeš si představit, že v únoru není úplně nejlepší počasí.
2: Byl to Lambora?
1: Ne. Tak jakoby, nevím, tak pomrzávalo, ale do toho pršelo a předtím jsme šli na takovou hezkou večeři a najednou ten chlapec říká, tak pojď už pojď a říkám, ale já jsem nedojedla ani nedopila, proč bych měla někam chodit? Já mám dneska narozeniny, já no tady chci ještě bejt a on, ne, už to musíš zrychlit, už pojď a říkám, ale mě se nikam nechce a on, já mám pro tebe překvapení, tak už pojď a já, ne, promiň, to jsem to pokazila a takže mě takhle táhnul nátlakem na Petřín, aha, kde to bylo super hezky všechno připravený, nasvětílkovaný, ale už tam byla lehká pachuť.
0: Já myslím, že jsi zaplatil lanovkou cestu nahoru a ty si nevěděla, že to je za cenu MHD jízdenky.
1: No okej, okay, že bychom šli lanovkou, aspoň by to uteklo rychle.
2: Takže ty jsi šla zmrzlá a co tam bylo teda připravenýho?
1: No byl tam světýlka, bylo to hezky nachystané,
2: jako
1: ale...
2: venku?
1: Bylo to venku, no.
2: Venku na dece.
1: Na venku na dece.
2: No tak hlavně, že ušetřil. Klasický Lambora.
0: A teď David Guetta. Vůbec jsem nepřehazoval písničky, abych nedoklepl to, co tady Vincent rozjel. Hezké odpoledne. No.

0: ora devo te fare, devo te accogliere, so ti nasce hačku dai.
1: A svítí sluníčko. Takový aury se šláčkou bychom si dali 15 hodin 41 minut. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik.
2: Přátelé, máte nějaký guilty pleasure?
1: Vás dva.
2: Ano, samozřejmě. Nás, no počkej, nás tři, teď jsem mluvil na ty přátelé, co nás poslouchají. A znáte...
1: Teď přišla zpráva, pořád píšou vás dva.
2: Znáte Love Island asi jo, ne?
3: Jo, tušíme.
2: Já jsem se zapřísahal, že tento rok už koukat nebudu. Moje přítelkyně se nezapřísáhla a vlastně v tom guilty pleasure pokračuje, což znamená, že mě samozřejmě strhla sebou a já už mám zase výborné povědomí o tom, co se tam děje. Vy, co jste to trošku slyšeli, tak dokonce i možná ty, co se nekoukáte, jste slyšeli o týpkovi jménem Johnny.
3: Ano.
2: Johnny, to je ten, co jste ho mohli poznat z videa typu...
3: Paddleboardy?
2: Ano, přesně, paddleboardy. Když ona řekla, že ráda hraje padel a on řekl, jo, já dělám reklamu na paddleboard.
1: Jo? Tak to je on, tak už to se je chytám. On.
2: A tady ten kluk byl teďkonc v rozhovoru na našem, je to sesterské rádio, ne? To můžeme
1: jo,
2: říct.
1: Můžeme.
2: Na Fajn rádiu v rozhovoru. A on tam měl geniální, ale naprosto geniální hlášky. Typu, já radši buduju svůj vzhled, než svůj charakter, protože můj vzhled mi přináší o hodně víc, než můj charakter.
1: Je to upřímný aspoň.
2: Jako, frajer to řekl na férovku.
3: Kdo to řekne nahlas, tuhle větu?
2: Přesně. Kdo to řekne nahlas?
1: Přizná
2: to, ale on to neřekl jako... Já myslím, že on se totiž spletl slovo charakter s něčím jiným. On podle mě jako moc nevěděl, co se tam je, co se tam děje. Jo, on tu větu dává dohromady tak dlouho, že podle mě zapomene, jak začala.
3: A podle mě si byl velmi vědomý. Já jsem slyšela větu, kde říkal, no, to, že o mě říkají, že jsem hloupej, to mi zas tak nevadí. Daleko víc by mi vadilo, kdyby si mysleli, že jsem ošklivej.
2: A také to ale zní, že to je prostě frajer, který prostě má uzadku a říká si jako sarkasticky sám o sobě různý vtípky. Ne, to není pravda, on to myslí naprosto vážně. Dokonce jednou tam řekl, mě hrozně urazilo to, že to sestříhali, že tam vypadám jako blbec a oni tam třeba ani jednou nedali to, jak mluvím o makroživinách a suplementech. To je prostě geniální. A nejlepší bylo, protože o něm teďkon všude koluje na internetu, že je hrubej na ženy. Aha. Několik žen, proto si z něho takhle dělám srandu. Jo? Kdyby to byl nějaký chudáček, tak,
1: sympatiák,
2: tak neřeknu ani slovo a budu ho mít rád jako zlatýho retrievera. Prostě hodnej pejsek. Ale vzhledem k tomu, že očividně ten člověk roznáší nějakou zlobu, tak mu ji trošku vracím. Ty jsi to určitě zaregistrovala, jakožto žena, roznáší o něm ženy, posílají tam vlastně zprávy, kdy on jim říká, si pro mě jenom hračka, tak si s tebou hraju a je takhle zlej. A potom dokonce se začal říkat, že ty holky mlátí a na to on měl tu nejgeniálnější odpověď. Jako to už netrumfne nikdo na světě. On řekl, že to prý začal roznášet sám o sobě. Že říká, že mlátí lidi, aby zmanipuloval Dav o tom, co si o něm myslí a že to je vlastně takový prank a tím pádem, jestli jste kdykoliv cokoliv slyšeli o tom, že mlátí holky, tak to řekl sám o sobě. Představ si toho premiéra, který říká, to já vlastně mi říkám, že to hnízdo, to jsem začal roznášet já, to není pravda, že Turek řekne, že srazil sám sebe v autě.
1: To je Love Island 2026.
3: Ale to by se klidně mohlo stát.
2: Že srazil sám sebe v autě?
3: Že by to Turek řekl.
2: Jako, že by jel tak rychle, že by dokázal sám sebe napálit ze zadu, jo?
1: To je na té hranici. Já jsem rád, co se rozhodla budovat Andrejka. Zevnějšek geniální. Pokaždé, co se objeví v těch dveřích, děkuji, že jdeš s námi společně a s vámi budovat charakter.
3: Ano. Ano.
4: 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. Abel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zítra, ale právě teď. Ready? No tak za chvilku zprávy a teď na cesty s Lucí. Opatrně.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Prodloužilo se zdržení v Bubeneckém tunelu směrem na Troju, ale také v okolí Černáku počítejte s více auty, pokud jedete dál na Štěrboholskou, zdržení je kolem 10 minut. Sjezd z D5 na Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu, ale také opačný směr na úrovni Jesenice, počítejte se silnějším provozem a s více auty. Plní se jižní spojka Barandák a Dobříská, a tady hlásíte 10 až 15 minut v koloně. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Hit Radio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot, začne platit 1. října. Na měsíc pak snižuje spotřební daň z nafty na unijní minimum a zastropuje marže na 2,50 na litr. Ceny budou opět vyhlašovány na webu Ministerstva financí. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla knihovně na Mariánském náměstí. Řekla to odpoledne při dnešních oslavách 90. Havla v centru metropole.
6: Myslím, že bude střežit dílo manžela tak, že to uvidí nejširší veřejnost, že bude mít správnou kontinuitu a péči do budoucna. Odkaz jako takový Václava Havla si nesu stále já a ponesu já a naše společná nadace Vize 97 a moje rodina.
5: Bližší podrobnosti ke spolupráci knihovny a bývalé první dámy se dozvíme ke konci listopadu. Nový dům s pečovatelskou službou v Řepích nabídne samostatné bydlení seniorům a lidem se sníženou soběstačností. Do 105 bytů se vejde 125 lidí. Dům v ulici Kšancím dnes slavnostně otevřeli hlavní město a Praha 17. Hlavní město bude mít k dispozici 29 bytů, dalších 76 pak obsadí radnice.
3: City Extra.
5: Startují podzimní srdíčkové dny, jde o tradiční veřejnou sbírku, která pomáhá nemocným dětem prostřednictvím výtěžku z prodeje sbírkových předmětů. Kde si je můžeme koupit, popíše ředitelka organizace Život dětem Mária Křepelková.
7: Do ulice vyrazí studenti středních škol a učilišť a budou nabízet kolem jdoucím naše sbírkové předměty. Pokud náhodou kolem jdoucím nepotkají naše dobrovolníky, tak je možné se podívat na naše webové stránky a buď si zakoupit některý z předmětů na e-shopu nebo přispět darcovskou DMS.
5: Další detaily najdeme na webové stránce životdětem.cz. V průběhu dnešního večera a noci postupně přibývání mraků, výjimečně se může objevit přeháňka. Zítra nás čeká studené ráno, teploty budou klesat na 8 stupňů, většinou polojasno, a přes den více mraku a maxima kolem 16.
3: V Česku je spousta metropolí, jen jedna má ale metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Andrea.
8: Hezké pondělní odpoledne, máme 3 minuty po 4, jsem trošku rozbitý, já se omlouvám, já jsem z Malešic, tak mám trošku jetlag, to mám celý přeházený, teď je teda 3 minuty po 4, ok.
9: Tam je jaká časová zóna v Malešicích?
8: Tam je Malešická 10, Praha právě, tak to je jo. Úplně jinde, ale my máme pokrytý celý svět.
9: Mm-hmm. Andrejka je z Olešovic, teda z Ameriky, promiň, Los Olešovicos.
10: Já jsem stále na těch 9 hodinách.
9: Přátelé, jak jste na tom vy? Napište nám to na 777-937-777. Jaký máte ráno, jaký máte pondělí? My jsme ranní show, veď?
8: Ale cítíme se dneska, no, tak. Cítíme se. No, to pondělí.
9: Andrejka má v podstatě ranní show.
3: Radio City.
8: Pojď. Je to
9: jenom tvoje.
10: Ježiš, chtěla jsem říct, že se cítím jako v 5 ráno.
9: No to za to nestálo, dej tam písničku.
8: Tak to jsme mohli hrát.

0: Posloucháte Hit Radio City, 16 hodin, k tomu 12 minut. Hele, kdo nestihl dneska oběd a bude z toho večeře, buďte rádi, nejste v Améru. Máme tady totiž, chtěl jsem říct rodilou, ale navrátil vší.
1: Ano.
0: Navrátil vší, jsem vás spojil, dohromady Andrejku.
1: Jednou třeba bude i Navrátilova.
2: Ale třeba. Teď nevím, jestli...
1: No ale zpátky do Ameriky. Přátelé, my tady v Česku zatím neumíme úplně pustit na spropitném chlup. Ale to jste ještě nebyli v Americe. Tam se vás totiž nikdo neptá, protože tady je to tak, že jdete do restaurace, nasáváte atmosféru, okukujete, jak to odsejpá.
0: A už platíš za to.
1: A potřebuješ, aby se tvůj číšník na tebe i mile usmíval a to i přesto všechno to stále neznamená, že mu dáš nějaké hezké spropitné.
0: No jasně. Já teda jo, samozřejmě, dáváme, že jo?
1: Vy dva
0: dáváme.
1: Samozřejmě ano. Ale v Americe tam vám to naúčtujou, tam se vás nikdo neptá, tam jsou rovnou nějaký daně, poplatky, všechno, takže máte cenu krát dva a potom vám ještě na displeji vyskočí spropitné navíc, ale ne našich oblíbených 5%, 10, 15, ale tady jedete od 18, 18, 20, tak 25.
0: A stojí tam třeba steak $10, když potom k tomu zaplatíš 200 dalších na daní?
2: Ale to by musela být kráva toho číšníka, víš, aby si dávali jemu tolik. No.
1: Takže tam to tak lítá, že takových $100 jsou jenom drobný.
2: Hele, a máte to, milí posluchači, to mě zajímá u vás. Když chodíte někam každý den na oběd, každý den, měli byste každý den dávat dýško?
0: Ne.
2: To je takový jako dilema. Víš, chodíš každý den někam prostě na denní menu a prostě někdy už tě prostě berou jako zaměstnance, jenom přijdou, dají ti to na stůl, vlastně už se ani jako neptají, co by si chtěl. Hmm. Platíte?
1: No to je otázka a další otázka je, když si bereš jídlo s sebou.
2: To je pravda, za co bych chtěl dát to spropitný?
1: Nevyužila protože jsem vašich úsměvů a
2: ano,
1: služeb.
2: A pytlíček jsem si zaplatil.
0: A máte tam fotky, jak se směju.
2: A víš, co by bylo fajn, aby zavedli v restauracích, že se můžeš zakliknout, že nepotřebuješ příjemnou obsluhu.
1: No ale mě ta
0: sleva.
1: Příjemná obsluha velmi ovlivňuje, protože chodím do jedné své oblíbené restaurace a vždycky, když mě tam poctí tím úsměvem, tak já to spropitné dám.
2: Že se tyko řekla, jak kdyby prostě si objevila Ameriku a teda objevila, ano. Ale když jsou na mě milí, tak já jim to za to dám.
1: Ne, hele, i když si to beru jako sebou, když tam
2: jo,
1: sedíš,
2: takhle,
1: tak
2: to si neřekla totiž, rozumím,
1: dobře.
2: Už to chápu.
0: Taky to mám v oblíbených podnicích, jakože chci potěšit, to jako tady u Inda v naší ulici. Ten se udělá tři kotrmelce, poděkuje. A...
2: Přátelé, nejlepší Indie v Praze, 5 hvězdiček, 2000 hodnocení, vypadá to tam teda, jakože by to měli zavřít, nezavírejte, prosím. Ale když mu tam dáte 20 korun, tak on vás prosí, ať mu to nedáváte. Že by ho ty prachy zkazili, nebo já nevím.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.
0: Tak, kuchyň tam zkažená není.
2: A dej za to dýško.

0: Jo, to jsou ty taneční hity, to je pondělí, jako bysme měli v celém těle pátek. 16 hodin, 21 minut, Andrejka, Vincent a Dominik. Kamarádi, než se vrhneme na takovou záležitost, na kterou jste asi zvyklí, mě napadlo, když tady Andrejka mluvila o tom spropitném, jak tam jsou vlastně teda dvě, jedno, jak se rozhodnete a potom daný státem na tom terminálu. Mm-hmm. Takže by vy jste nám dneska taky dali za to vysílání spropitné, jenom stačí napsat procenta.
1: Já se hrozně bojím, že bych musel platit, že by se to obrátilo. Pojďme nerozjíždět to, že za naše vysílání můžeme dostat peníze, protože, nebo bonus, protože si myslím, že by potom jsme to mohli dokázat, já bych to mohl dotáhnout do pokut.
0: Myslíš, že to bude do mínusu to naše vysílání? No máme pondělí a už bychom byli na nule asi.
2: Jako do mínusu nebo do daní?
1: Těch
2: se bojím já.
0: Andrea Bezděková, vaše účetní.
1: A vaše účetní, chcete jít do mínusu nebo do daní?
0: Kamarádi, tak radši půjdeme k nepoužitelným, protože právě tam se dostáváme se 4 lístkami na fotbalový zápas Česká republika proti Chorvatsku, který se hraje už v sobotu.
1: Pozor, ale to mě, jakožto člověka, který nezajímá fotbal, zajímá. Můžu já vyhrát nepoužitelný poprvý?
0: Takhle, zase se vracíme k tomu dnešnímu vysílání. My všichni můžeme vyhrát nepoužitelný v té teoretické rovině, ale nedaj nám tu cenu.
1: Aha, výborně, tak tím pádem, já potřebuji nějakého kámoše, co by mě vzal na fotbal.
2: Já tě tam vezmu ráda.
1: Ne, ty taky nemůžeš, já potřebuji někoho, kdo napíše na 777-937-777. Napíše tam, jsem nepoužitelný. My mu potom dáme 10 otázek, on na všechny odpoví špatně a v rekordním čase a když to vyhraje, tak mě může vzít na fotbal.
0: Dohoda, sázka. 777, to já si říkal, píšte se nepoužitelný. Všechno řek, je dobrý, dobrý.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Je tady teorie, že podzimní měsíce probouzí v chlapech zvířecí instinkty a plodnost graduje. Jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěl říct, že se to nemyslím.
3: Já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne?
2: To říkám, že s tím nesouhlasím. Takže takhle, jo, pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, stražená srnka, tak to my jedeme společně.
3: Jako při pondělku jsem i já stražená srnka teďka.
2: No ne, jenom při pondělku.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Alex Voren, posloucháte Hit Radio City, 4 minuty po půl páté. No tak to máme zpoždění, my jsme taky dneska.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Jirka totiž pařil. Ahoj.
2: Čau, čau.
0: Takže jsi nepoužitelný při pondělku dvakrát.
2: Mohlo by být.
3: Ty jsi měl žůr, jo?
2: My jsme byli na koncertě se podívat.
3: A čí koncertě?
2: Byl to Argy, DJ.
3: DJ Argy. A udělal jsi nějakou jako osturu, neplechu, něco, co si nepamatuješ a někdo ti to připomněl?
2: No, jsou nějaký fotky, které mi připomínají. Co se stalo?
3: Tak popiš jednu. Ticho, úplný.
0: Já si pamatuju vždycky v sobotu nebo v neděli ráno, jak jsme se zbudili, za mých pařících let a vždycky na Facebooku jsem doufal, že se neobjeví, jak ty kavárny a kluby měly fotky.
3: Označili vás, jo?
4: Ale víte, co se říká? Kdo se ráno nestydí, ten se večer nebavil.
3: Ano. Přátelé, okay. Učte se od Aldrejky a Jirko, my teďkon zbudeme nepoužitelný. Pravidla znáš. 10 otázek. Jo. Nikdy nesmí říct dvakrát to stejný. Je to jasný?
2: Může být.
3: Tak jo, pojď vyhrát vždycky na fotbal. Začínáme za 3, 2, 1, teď.
0: Jmenu jednu ulici na Vinohradech.
2: Václavák.
4: Jakou barvu má srdce Hit Rádia?
2: Fialovou.
0: Jak dělá pav?
2: Vrku, vrku.
4: Zabroukej hit, jedu bomby.
2: Tam tarada.
0: Která stanice metra se právě opravuje?
2: Moskva.
4: Kolik tříd má základka?
2: 19.
0: Kolikátého začíná podzim?
2: 35.
4: Jakou zbraň má kapitán Amerika?
2: Meč.
0: Jak se jmenuje Andrea příjmením?
2: Netuším.
4: Kolik členů má kapela z Lucie?
2: 105.
3: Stop! Teda, hele,
0: měl
3: si pomalej rozjezd, ale pak se schytil teda neuvěřitelně.
4: Tak úplnej rychlík.
3: Poslouchej.
0: Ty nemáš kocovinu poprvé, že jo? Ty víš, jak fungovat.
3: My jsme ti trošku pomohli vystřízlivět, viď, nekecej. A paf, tam, Moskva, tam, už dobrý. Frajere, máš 35, 43.
0: Fakt?
3: To není špatný čas.
0: Dobrý, to je moc dobrý. To znamenám. A kam bys vyrazil? No na další akcičku, kde taky pivo bude, určitě Česko proti Chorvatsku. Edenu. Máš rád fotbal?
2: To by šlo.
3: A ještě jsi nevyhrál, jo? Zatím se ještě ani nevystřízlil, takže ještě
2: musíme počkat.
0: Ještě dvakrát stíhneš do té doby.
3: Stejně jako s tím tvým řízením, ještě musíme počkat. Hele, děkujeme za tvoji účast a budeme ti držet palce, jo?
2: Tak jo, díky.
0: Čau. On už měl končit ve práci ve dvě právě a šéf se ho ptá, co tam dělá?
3: On teprve
0: nemůže jít domů.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Za chvilku 3:45, hezké odpoledne. Tohle byl Hozír, za chvilku jsme zpět s dalšími hity. No a samozřejmě s vaší odpolední trojkou.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
5: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia.

0: 2 minuty před 5. A takhle zníme. My a hlavně každý z vás. Hit Radio City. Než se vrhneme na zprávy, pojďme se podívat, kde to jede, kde to stojí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Strahovský tunel směrem na Smíchov, kolize 2 osobáků, aktuálně zdržení kolem 10 minut. Popojíždět budete také v Jeremiášově ulici, kde u čerpací stanice bourala 2 auta. Zdržení kolem 5 minut pak hlásíte na jižní spojce, pokud jdete na samotný Barandák, a na delší kolonu se připravte v Kbelské. Na výjezdu z metropole tady je zdržení kolem 10 minut a dál narůstá. Oblast kolem Motola, Bělohorská, Karlovarská ulice 10 minut v koloně a silný provoz je také na Pražském okruhu už od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu a v opačném směru na úrovni Slivence. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Zítra se po dvou letech vrací do provozu lanovka na Petřín. První cestující sveze hned v 7 hodin ráno a jezdit bude v 10-minutovém intervalu. Cena jednorázové jízdenky se zvedá na 100. V apce Pitlítačka vyjde pak na 90 korun. A další výhody popíše mluvčí Rapidu Filip Drápal.
2: Jednotlivá jízdenka stojí 100 korun, ale pro ty, kteří mají lítačku nebo mají třeba celodenní turistickou jízdenku, tak ti nic navíc platit nemusí a mají to v ceně. Takže všem doporučuji, buď ať mají předplatní kupon, anebo když už jezdí po Praze, tak ať si koupí celodenní nebo třídenní lístek a nemusí nic navíc platit.
1: Zcela nové moderní vozy mají každý kapacitu 120 cestujících. Vláda schválila rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o 3 miliardy. Vláda se zároveň shodla na valorizaci důchodu od příštího ledna. Průměrný důchod vzroste o zhruba 300 měsíčně. K tomu kabinet rozhodl o jednorázovém příspěvku důchodců ve výši 2000 korun. Kongresové centrum Praha zmodernizovalo divadelní a jevištní techniku ve dvou svých největších sálech. Hlavním také nainstalovalo nové ozvučení, to by mělo poskytnout stejně silný a čistý zvuk všem divákům bez ohledu na to, kde v sále sedí. Do modernizace centrum investovalo 120 milionů korun. No a dva muži z Německa v muzeu Louvre vyvěsili dva vlastní obrazy. S pomocí lepící pásky je připevnili na zeď v sále, kde visí i nejznámější obraz světa Mona Lisa od Leonarda da Vinciho. Dnešní odpoledne a večer s proměnlivou oblačností. Na večer se může výjimečně objevit přehánka. Do rána se vyjasní, většinou polojasno, teploty nízké budou klesat na 8 až 6 stupňů, no a zítra bez zásadnější změny. Většinou polojasno, oblačno, přehánka jen místy, větrno, studený severozápadní vítr a teploty kolem 16 stupňů.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Vršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
3: Máme 5 hodin, 2 minuty, jasně, celá Praha končí, tak pozor na těch cestách. Andrejka, Vincent, Dominik, zdravíme, čau.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
3: Dneska si Andrejku, já nemůžu přijít na způsob, jak to říct jinak. Nastavíme ji do pozice, v který jste ještě neslyšeli.
5: Ale jako, jo, pozor, už to tady jednou bylo.
3: Ty jsi řekla, ať my negooglíme.
4: Já jsem rád, že zase k tomu konečně dostali. Ty tady Andrejku nastavíme do pozice, ve které jsme ještě neslyšeli, neviděli.
3: Já jsem ji viděl, ale neslyšeli.
4: Andrejka bude zpívat dneska?
5: No, možná může na to taky dojde, ale ne v dalším vstupu.
4: Ale přísahá, že tento týden někdy nám dáš nějaký zpěv?
5: Jo, přísahám.
4: Tak výborně, máme to živě.
0: Hit Radio City.
3: Vybereme písničku, možná třeba tahle. Já to chci slyšet celým hlasem. Jo, The Calling, ale ne teď. Za chvilku negooglíme.

0: Děláte to správně. Já nevím co, na čem zrovna makáte, ale jde vám to. Já vím, že to občas někdo potřebuje slyšet, ale teď nebudete vědět ani tušku, tak sorry.
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to. Na Hit Radio City.
0: A Andrejce, to dneska taky zcela půjde, protože už říká, že to dělala, si to ani nepamatuju, co se týče teda soutěže, negoogli to, že?
2: Mám tady dneska pro vás připravené krásné slovíčko. Jste na něj připraveni?
3: Ne.
2: Telefony odloženy?
3: Ano.
2: Tak to slovíčko je Mondi Green.
0: Mondi Green?
2: Mondi Green.
0: Je to francouzsky?
3: Psáno M-O-N-D-I-G-R-I-N?
2: Ne. Psáno Monde G-R-E-N.
3: Takže něco se světem, se zeleným světem. Není to potřeba, ekologická potřeba zachránit svět?
2: Od ekologie je to hodně daleko.
0: Takže opak ekologie?
2: Takže s ekologií to vůbec nesouvisí.
3: Takový ten zelený slis, co vytejká z radioaktivních odpadů, tak máš touhu tady tím zamořit svět.
2: Stál seš docela daleko.
0: Přátelé, blížíte se stejně marně jako my s Vincentem?
3: Je to pocit, Mondi Green?
2: No může to v tobě nějaký pocit vytvořit.
3: Takže to je nějaká situace, Mondi Green.
2: Ano, je to nějaká situace.
3: Nějaká sociální situace?
2: Neřekla bych, nechci ti říct ano, aby se s tím zbytečně
3: Andrejko,
2: nezapletal.
3: Znáš význam toho slova?
2: Znám ho, mám už ti poradit, už je ten čas. Počkej domí, pojď ještě ty.
0: No mně napadá, že to spíš zvolání, citoslovce nějaký, jako když něco upadne, neekologicky na zem, na chodník, Mondi Green!
3: Mondi Green.
0: Ne.
2: No, může to v tobě vzbudit emoci, pokud nebudeš mít uši příliš dobře nastražené.
3: Tak.
0: A to má Vincent vždycky.
3: Jestli si myslíš, že jsme ti mě pomohla, počkej. Může to v tobě něco vyvolat, pokud nebudeš mít uši příliš nastražené?
2: Je
3: to
2: dobré,
3: nějaká léková věc?
2: Je dobré, když v tu chvíli velmi dobře posloucháš. Protože
3: pomluva. Je to nějaká pomluva?
2: Ne, je to vyloženě situace. Je to stav situace, do které se můžeš dostat.
3: Tak.
2: Když nebudeš dobře poslouchat.
3: Byli jsme v tom někdy společně, my tři v Mondi Greenu?
0: Ježiš, tam je super.
2: Za život několikrát.
3: Nám třem se stal Mondi Green.
2: Pravděpodobně jsme nemuseli být společně u toho. Ale každému jednomu z nás se to stalo.
0: Mondi, tak ty restaurace, bary, padají. Kamarádi, já řeknu to číslo zase ještě jednou. 777-937-777. Nějaká nápověda ještě pro naše posluchače, co by je tak dopinkla?
3: No, já pro mě taky klidně, já to vezmu taky.
0: Tak ty sedíš nejblíž, Andrejce, dej jí
2: tak nějaký odlákej. Tak zapátrej.
0: A vem ten papír, kde
3: no, tak vám poraď trošku.
2: No takže je to, může se ti to stát v podstatě i v rádiu.
3: Zkus nám poradit trošku líp.
2: Dobře. Stane se to tak, když si chceš
3: prdnout?
2: Zaspívat nějakou písničku.
0: To jsi mohla říct rovnou a no, ne soutěž
3: tak
0: tady.
3: Tak běž velmi, tak zahrajem písničku, ty běž do záchodu.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City.

0: ztrácím.
1: Tak si spravte frekvenci, my jsme tady pořád. 17, 19 a pořád nevíme.
2: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to. Na Hit Radio City.
3: Tak chlapce, vy mi tady stále tápete, úplně ztracení, takže já jedu s další nápovědou. Představte se,
1: já jsem
3: nemusíte se představovat, my už vás známe. Ale situace, něco se naučíš, něco si zaslechl, a pak najednou po nějakém čase zjistíš, že to bylo všechno úplně jinak. A jsi vlastně z toho trošku zklamaný, protože ta verze, kterou jsi vytvořil ty sám, byla vlastně trochu lepší.
1: V tom žiju, tak...
4: A to jsem takhle řekla, co to slovo znamená?
3: Ne, to jsem vás navedla, abyste věděli, o jaké konkrétní situaci se bavíme. Ale je to hodně velká nápověda.
1: Jo, ale je to tenhle konstrukt toho schéma.
4: Takže je to, když někoho vidíš poprvé naživo a zjistíš, že vypadá úplně jinak než na fotkách?
3: Ne.
1: Je to, když si do někoho ve virtuálním světě něco projektuješ, je ti sympatický a potom to první rande nebo první setkání neproběhne podle představ?
3: Ne. Vy se s tou situací přímo setkáte, jenom jste možná špatně rozuměli.
4: Že si myslíš, že po tobě někdo jede, ale on po tobě nejede.
3: Ne. No.
4: To jsem měl s Dominikem, my jsme spolu začali vysílat a říkám, hele, to je divný, on po mně jede. A no pak jsem si říkal, ne, a on, jo, jedu.
1: Až... Takže jsi to otočil tam, kam já nechtěl, okej. Okay. Ale taky to není ono.
3: Taky to není ono. Takže Domí, máš poslední, pojď ještě, dej
1: se. Já se dívám na vaše zprávy, protože vy jste taky psali své tipy, ale vzhledem k tomu, že všichni mají kocoviny jako Jirka, ani jeden taky není správný.
4: To všichni psali jako opilý, jo, nebo co?
1: To vypadá to při pondělku. Byl to divoký týden, teda víkend celý.
3: Tak ještě... Ještě vás navedu, jo?
4: Ano.
3: Souvisí to s písněmi.
1: Že je mi povědomí něco? Připomíná mi to jinou písničku?
4: Já už vím!
3: Pojď!
4: Když si myslíš, že umíš zpívat, a pak se slyšíš a zjistíš, že vůbec.
3: Skoro!
4: Když zjistíš, jak zní tvůj vlastní hlas a zjistíš, že to je úplně jinak, než jsi myslel.
3: No, je to, pojď, napasuj to do textu.
4: Když zpíváš písničku a myslíš si, že ji umíš, a pak zjistíš, že vůbec.
3: Jo!
4: To mám já furt.
1: Ale úplně u všeho.
4: Ale úplně u všech písniček.
1: Co zpíváš třeba, cokoliv řeknu, Marka Ztraceného zaspívej mi, to se mi líbí, jak se zpívá.
4: A to ale dám, to dám, když ho neznám, sleduj. Je pátek, už nechceš makat, tak si dej nohy nahoru a pojď skákat. Dej si pivo, bude ti fajn, kup si lístek, vyprodej.
1: A hrozný svinic nepozbírá.
4: No, vidíš to.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio City, 17 hodin, 34 minut. No, hlavní je teď ale to datum. 21. září, to už není úplný léto, i tak jsme se dočkali novýho letního hitu o víkendu. Slyšeli jste ho? Nový letní hit?
1: Je.
2: A je skutečně nový?
1: Počkej, a je léto?
0: No právě, já si říkám, že jako v září vydat letní písničku, ale záleží, kdo to vydal. Sofian Medijay, jak jsem mu říkal, první dva roky moderování.
1: Počkej, Medijay, to není
0: Medijay?
1: Je to Medijay, jo, dobrý.
0: Já jsem mu totiž říkal první dva roky v rádiu takhle.
2: Medijay. Ty jsi byl taky v Americe?
0: Medijay, každopádně teď to správně Andrejka poznamenala, není úplně nová písnička, že?
2: Ano, no řekni, já si marně pátrám ve své paměti, jak se jmenovala jménem.
0: Já myslím, že ale vlastně pro ty jeho posluchače Léto s tebou od Jiřího Schellingera je neznámá písnička, takže budu si myslet, že to je od Sofy.
1: A to on teďkon zvydal. Léto ano. S tebou.
2: Jo, tuhle klasiku s kytárkou.
1: A to zpíval komu, Benovi?
0: Tak si to asi zahrajem, co?
1: No, tak jo.
2: Puste to.

0: máme 6:45, vy posloucháte Hit Radio City, Jamelia, Andrejka, Vincent a Dominik. To jsme my, kteří takhle brzo nevstávají jako vy blázni, protože musíme být plní sil odpoledne. Ale vy, všichni posluchači, stojíte v 7:10 u dveří a otevíráte pokaždé, když slyšíte ding-dong. Proč?
1: Já bych vám a tak začnu vstávat, protože my k vám vezeme peníze. Pokud uslyšíte tady ten úžasný zvonek, otevřete a budeme tam, tak máme pro vás tohle úterý 8 000 a pozor, tenhle pátek rovnou pade.
2: A taky pozor, ať nedopadnete jako Kateřina, která otevřela o 10 vteřin později a co? No, přišla zkrátka.
1: 10 vteřin? To vám může zničit život? Já znám kamaráda, který si zničil život 10 vteřinama. Prej mu to za to nestálo. Tohle vám za to
0: nestálo. Proč se koukáš tak upřeně na mě?
1: Ne, hele, každý pracovní den v 7:10, pojď už tam dej písničku a vy otvírejte. Ding dong.
0: 15 vteřin, ahoj, držíme palce.
3: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
5: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
6: Velkolepě.
3: Natočím to.
6: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: 6, Vincent, Andrejka a taky Dominik. Hele, pondělí musíme se loučit. Přátelé, dneska jsem se dozvěděl, že nebudu po zbytek života na velký gesta. Celý Instagram jde dělat tak, jak ho dělá Vincent. Za celou dobu, co já tam nebyl a on ano, jsme přidali stejný počet příspěvků.
1: Ale já si myslím, že nás čeká nádherný týden, protože Dominik se vrací, tím pádem všichni přátelé očekávejte novou babičku. Bude nová babička?
0: Nemůžu najít brejle, až najdu brejle, bude.
2: Co se týče těch příspěvků, tak nemusíte být smutný, já jsem to zvládla za vás, za oba.
1: Ano, to je pravda. A Andrejka má tolik příspěvků za týden z Ameriky, jako já za celý
2: jo,
1: život.
2: Jo, není to holka spořivá.
1: A my vám přísaháme, že od zítra už ani slovo o Americe. Přísahám.
0: Jste neřekli, že to je jenom holka, na kterou se dobře kouká, tak ona každý den dokazuje, já jí tleskám, že ona to má tady. Já ukazuju na hlavu, jo. Tady to
2: tam,
0: má všecko.
2: Má to tam.
1: A to tam. A vy to budete mít každý den, celý týden. Takže zítra ve tři.
0: My na to šoupneme.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte z jižní spojky a Baranďáku směrem do centra z části Pražského okruhu, od sjezdu z D5 a pak také v okolí Štěrbohol a v Kbelské ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Topná sezona se rozjíždí, teplárny reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín je tak podobný jako loni a odpovídá průměru z posledních zhruba 15 let. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot, platit začne 1. října. Na měsíc pak snižuje spotřební daň z nafty na unijní minimum a zastropuje marže na 2,50 na litr. Ceny budou opět vyhlašovány na webu Ministerstva financí. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy jde do finále. Na 4,5-kilometrovém úseku směrem na Prahu mezi Kosmonosy a Bezděčínem už má většina silnice nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: V tuto chvíli dokončujeme práce na krajnicích a obnově technologických čidel. Provoz je po celou dobu tady zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy, tedy 2 pruhy pro každý směr.
2: Všechny stavební práce by měly skončit na začátku října. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin dopoledne našeho času.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: V průběhu noci většinou oblačno, místy přehánky, ranní teploty budou velmi nízké, klesnou na 9 až 4 stupně. Foukat bude severozápadní, opět tedy studený vítr. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě zataženo s deštěm. Později odpoledne vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a jak už zaznělo, chladnější severozápadní vítr.
4: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová a hlavně před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak doufám, že jste na tom po pondělku ready, jo? Že to zvládnete. A pokud to náhodou bylo opravdu náročný pondělek, tak nebojte. Tyhle songy vám zvednou náladu. Za chvilku už Madonna a teď Lucie a Černí andělé. Tak jdem na to.

Who's That Girl, to je Madonna v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Zásadní ochlazení je tady. Jak se cítíte? Vytáhli jste teplý ponožky? Svetry možná? Doufám, že jo, protože přece jenom to ochlazení je znát. Jo, já třeba furt mám tendenci chodit rozeplá bundička, tak jsem takhle ráno šla a musela jsem si tu bundičku poměrně intenzivně zapínat. Tak pokud jste na tom stejně, tak ano, pojďme si připustit, že na pár dní teď bude chladno. Bude taky foukat vítr, taky bude pršet. A my nechceme být všichni nemocní, že jo? Takže pojďme na to zkusit myslet, jo, já vám nebudu radit, co máte dělat, to je jasný, ale takový zázvor, med, jsou výborné věci do tohohle počasí. No a zahřejeme se společně s těmi nejlepšími songy z 80. 90. a milénia. Teď je tu Shakira.

0: I465 Blue Da Buddy, posloucháte Hit Radio. Tak co, lepší pondělí. Já myslím, že s tím správným soundtrackem může i pondělí vypadat fantasticky. Co říkáte? No doufejme, že to klapne, že se vám to bude líbit, že si to užijete a hlavně, že to zmírní tu pondělní pachuť, kterou většinou míváme, protože po víkendu je to prostě náročné. Tak doufám, že zatím zvládáte, jo, a že na konci toho večera bude úsměv od ucha k uchu. Tenhle boyband by s tím mohl pomoct. Backstreet Boys, taky Mike Oldfield nebo Shabba Ranks už za chvilku.
1: Cena 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shabarangs a Mr. Loverman, posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že se blíží noc, to je asi všem jasný. Já jsem si pro vás připravila 5 tipů na to, co byste ale rozhodně měli zkusit v posteli. Takže za prvé, pořádně a dobře se vyspat. Velmi těžké, ale vřele doporučuji jít do postele o něco dřív. Fantastický nápad, věřte mi. Spát celou noc klidně, aniž byste se probudili uprostřed noci. Kvůli čemukoliv. Skvělá věc, že jo? A vzbudit se bez budíku a vyspalí. Už jenom ta představa. Krásný. A ještě pátý tip. Jen tak se zachumlat pod peřinu a koukat na oblíbený seriál. Kéž by se to všechno splnilo. Budu držet pěsti, ať zvládnete aspoň jedno z toho a posílám k tomu další hity. Právě teď Celine Dion, I Drove All Night.

Rod Stewart a Downtown Train. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 6:45, doufám, že máte fajn pondělí. Já se libuju, že co se týče soundtracku, bude ještě lepší. Je to tak, za chvilku. Legendární skupina Queen, jo, taky legendární česká skupina Kryštof a taky na vás pošlu rovnou armádu milovníků. To kdyby jeden nestačil, Army of Lovers a Crucified už za chvilku do vašich uší.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásný večer, 7. hodina je tu. Doufám, že se máte hezky. Já posílám další fantastický hity. Snad jste ready. No jak říkám, bude to skvělý. Právě teď jsou tady totiž Gorillaz a jejich Clint Eastwood. Tak jdem na to.

Black Eyed Boy a Texas v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. A mám tady něco, co bude asi dost možná pro spoustu z vás noční můra. Prosím vás, v New Yorku, kde jinde, že jo, se teď totiž objevily nové robotické toalety. Zní to strašně děsivě, jasně, ale to ještě není ten horor. Tyhle robotické toalety vás totiž vyhodí, pokud nedokončíte potřebu do 10 minut. To znamená selfiečka v zrcadle minus, to je jasný, že jo? Kontrola vzhledu to taky moc nestíhá, to je obecně úprava nějaká, to vůbec. Jako to je fakt rychlovka. Jasně, dá se to, v pohodě, jo? Ale znáte to, celý den chodíte po městě, chcete si odskočit a ono vás to takhle vyšikanuje. No, hele, klidně zkuste doma, jo, si odskočit a stopujte si to do 10 minut maximálně. Budu vám k tomu výborně hrát, takže skvělý. Roxette a Listen to Your Heart právě teď.

0: Getaway a jejich live. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer. Jo, pondělí, večer už může být v pohodě podle mě v pondělí, co? Jde to, zvládáte? Já doufám, že jo, že už jste se oklepali i z toho celého pracovního dne a hlavně, že si užíváte to nejlepší z 80., 90. a milénia. V tom budem samozřejmě pokračovat. Za chvilku Jerry Halliwell v takovém klidnějším tempu, přidá se Bára Basiková nebo Erasure, tak si to nenechte ujít.
1: Hit Radio.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Slíbená Jerry Halliwell, posloucháte Hit Radio, hezký večer a někdo z vás si může udělat taky hezké ráno.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Hezké ráno o 8 000 korun, to by šlo, ne? Pokud máte registraci na hitradio.cz, tak úkol je prosím vás jasný a jednoduchý. 7.10. Být ready na tom místě, které jste si registrovali. To je základ, jo? Protože jakmile Míša s Jasmin zazvoní 7.10, tohle, tak vy běžíte. Jo, vy běžíte ze dveří, nebo kouknete z okna a křičíte, protože pokud tam zrovna bude stát naše hlídka s penězma v ruce, tak jsou prachy vaše. A doporučuji neotálet, protože pokud ještě registraci nemáte, tak přicházíte o jednu velkou, zásadní šanci, protože už tenhle pátek nás čeká velké finále, dámy a pánové, finále o 50 tisíc korun. Takže šup šup, hitradio.cz a ráno držím pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

A groovy kind of love, to je Phil Collins, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A dámy a pánové, i když v tomto případě asi přece jenom hlavně dámy, jo. Lenny Kravitz už není jenom rocková legenda, módní ikona a majitel jednoho z nejpůsobivějších pekáčů Buchet. A prosím vás, Lenny Kravitz má totiž vlastního Kena. Ano, panenku, že jo, Barbie a Ken, tak prosím vás, ten Ken vypadá úplně přesně jako Lenny Kravitz. Úplně, doslova, protože když ho slíknete, a teď to nemyslím nějak jako divně, jo, ale normálně fakt má ty svoje kérky, pěkně vyrýsovaný ten pekáč Buchet, protože on je fakt neskutečný, jako, nevím, jestli jste ho viděli občas cvičit, má u toho kožený kalhoty a cvičí. Je fakt hustej. No a ještě k tomu má ten hlas, že jo. No nic. Dokonalý Lenny Kravitz už za chvilku do vašich uší. K tomu taky Bad Boys Blue nebo No Name.

Hezký večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. A teď už další fantastický song. Tohle je Tina Turner a Missing You.

0: of you. I always catch my breath.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Trio Rio. Přeju krásný večer a pozor, je to přesně 630 let, co padl světový rekord v rychlostní mluvě. Jo, takže jestli vám taky celý život někdo říká, ať mluvíte pomaleji, tak ne, podívejte, můžete dát rekord, jo. Každopádně, samotný rekord za 56 sekund bylo vysloveno 595 slov. 595! To je hodně slov. Naprosto šílený, takže prosím vás, jestli jste doma, v práci, no kdekoliv jste, to půjde všude. Vemte stopky a schválně to zkuste. Kolik slov dáte za 56 sekund? Držím pěsti, ať se vám nezamotá jazyk. A k tomu MIG 21.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

terminology.

0: kapela a You Got To Let The Music, posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer vám všem. Doufám, že už jsme v té fázi, i co jsem říkala na začátku, že máte úsměv od ucha k uchu. Doufám. A že další songy tomu ještě pomůžou. Jo, pozor, čekají nás Dave Stewart, taky Soundgarden, taky Lisa Stanfield, a nebo třeba song, který znají úplně všichni. Minimálně refrén znáte stoprocentně. Protože skvělej a jednoduchý Bahamen taky už za malou chvíli, tak buďte s námi.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Lisa Stansfield a Change. Posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. No takhle, nevím, co je děsivějšího. Policisté v jednom americkém městě teď měli výjezd ke vloupání. Majitel volal, že se tam spustil poplach, a tak policisté vyrazili za domnělým lupičem, což je samo o sobě nebezpečný. Nikdy nevíte, kdo tam bude, že jo? Ha, pozor, oni tam totiž vešli do toho domu a na místě našli místo zloděje poměrně rozladěného rysa, tak říkajíc podrážděná kočička, trošičku, což úplně nechcete. Rys dokáže být poměrně nebezpečné zvíře. Ono se jim podařilo ho dostat do jedné místnosti, tam ho zavřít, než přijela odchytová služba. Nikomu se nic nestalo. Dokonce i domácí kočka, která v té domácnosti žila, se pak vynořila jakoby nic, což je docela hustý, že mu utekla. Tak prosím vás, držím pěsti, ať doma nepotkáte ani lupiče, ani naštvaný Horisa. K tomu Who Let the Dogs Out a Bahamas.

0: prostě legenda. Prince a 1999 v éteru Hitrádia. Krásný večer vám všem, blíží se 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek budu loučit. Užijte si hezký zbytek večera, slyšíme se zase zítra, no a docela třeba tohle. Jo, bude to skvělý. Falco, Sophie Ellis Baxter nebo Petr Nač.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Evropská unie chce výrazně zpřísnit pravidla pro děti na sociálních sítích. A kolem návrhu se okamžitě objevila spousta zkratek a mýtů. Třeba, že EU zakáže dětem internet. Nezakáže. Návrh se týká hlavně sociálních sítí a některých dalších online služeb. Další častá obava je, že budeme muset Facebooku nebo TikToku posílat občanku. Ani to návrh přímo neříká. Věk uživatele se má ověřovat, ale systém má být nastavený tak, aby platforma ideálně dostala jen informaci. Ano, uživatel splňuje požadovaný věk. Ne jeho jméno, datum narození nebo kopii dokladu. A co samotné děti? Podle návrhu by mladší 13 let vlastní účet na sociální síti mít neměli. Ve 13 a 14 letech by mohli používat účet pod kontrolou rodiče a od 15 let by si ho mohli založit sami. Zajímavé je ale něco jiného. EU nechce řešit jen věk. Chce změnit i samotné aplikace. U dětí by se měly omezit návykové funkce, nekonečné scrollování, noční notifikace nebo některé prvky, které nás nutí zůstat v aplikaci co nejdéle. Takže ve skutečnosti nejde jen o otázku, od kolika let může dítě na sociální sítě. Mnohem větší debata je o tom, kdo má nést odpovědnost za bezpečnost dětí online. Jestli hlavně rodiče, nebo také technologické firmy. A důležitá poznámka na závěr, zatím jde pořád jen o návrh Evropské komise. Konečnou podobu budou teprve řešit členské státy a Evropský parlament.
1: Radio. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.